0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal a protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a se říká, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.

0: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
1: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého. Tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech čtyř stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor životní, si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
2: Toskánsko.
1: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
1: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
1: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
1: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují, nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů, no tak logicky pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt.
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojská.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
6: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na víno, na skleničku?
6: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
6: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světla nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, jak se máte?
1: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
2: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
1: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. Ale to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně, jak si důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, ano. Kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale bez slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na něj dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No, to si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no,
2: roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, joj, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budu dělat Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Žil se, no.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nám buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si modlil, tak máš prelietec z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
3: To, to je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Měli bychom nechat diváka. Ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano. Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění, a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo. Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský a chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte.
6: No, strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, my
3: myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky?

0: protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
1: Jo.
0: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
1: No, šla tak, si a udělala jsi.
0: Tak jsem to šla udělat, no to, já bych věděl, jak by to dopadlo.
1: Jak na to byl s technikou?
0: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
1: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru třeba zkoušel?
0: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju tenkrát na film a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
1: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že ne, je to šálení.
0: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
1: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
0: Já bych chtěla mít dva roboty doma.
1: Dva?
0: Aby jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
1: Aby ty už jsou.
0: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
1: Jo,
0: aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
1: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
0: No, jasně.
1: A to by byla škoda, ale zase.
0: Ne, to je dobrý, já hru.
1: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
0: Já jsem proto.
1: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc samozřejmě oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo, tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno, jak dáš zvířátko jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky vořát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolejí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla, tak jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, to, prostě nešlo časově,
2: protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856, a, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě po trošku jaksi dál, Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, jo, rovnou do takového no. Stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo.
1: Jo.
2: Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfra. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfr, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy buď Zdeněk Izer v Jmína Tchýně nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
6: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctiv, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
9: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sama.
10: No, prosím tě, ty nic neměň radši. To mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
9: No tak tohle snad dělat nemusím.
10: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
9: Ne, ne, ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
10: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
9: Cože?
10: No jo.
9: No to je skvělý. Zdeníčka, maminko.
10: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo. Ježiš,
9: promiňte, hle, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
10: Na já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na já.
9: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
10: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
9: Cože?
10: No jo.
9: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
10: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
9: My?
10: No.
9: Stěhovat?
10: Ano.
9: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
10: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
9: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
10: Ano. ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
11: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
11: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
11: A dost, jo.
1: Stačí, dobrá.
11: To je pravda.
1: Moc děkuju.
11: Já taky děkuju, mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
11: Objímejte se.
1: Jo.
11: Milujte se.
1: Ano.
11: A
1: nechoďte na zí jako Jitka.
11: A čtěte Máchu.
1: Jo.
11: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
11: Já nedávno, já se čtu pořád, on je nádherný.
1: Jo.
11: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš si nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
11: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
11: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
11: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
11: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
11: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Hrobčice na Teplicku chtějí v části Mukov otevřít bezobslužnou prodejnu. Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod na podporu sexuálních menšin. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Dnes bude proměnlivo, čekejte i občasný déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 25 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Hrobčice na Teplicku chtějí ve své části Mukov otevřít novou prodejnu. Zastupitelé schválili odkup bývalé hasičské zbrojnice na návsi v Mukově za 480 tisíc korun. Vedení obce tam plánuje stavbu moderní prodejny s bezobslužným provozem, která bude dostupná nepřetržitě.
2: Hrobčice už požádali o 200-tisícovou krajskou dotaci na stavební úpravy budovy. V září podají žádost o podporu z programu na technologické vybavení prodejny až do výše 350 tisíc korun. Zhruba 100 obyvatel Mukova přišla o prodejnu v květnu, kdy tam přestala dojíždět pojízdná prodejna Dubské pekárny. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Dobrovolníky, spolky a další obyvatele, kteří chtějí zlepšovat život v Ústí nad Labem, propojuje uskupení Ústečtí dobrodruzi. Združují například organizátory sousedských akcí, lidi pečující o komunitní zahrady nebo ty, kteří obnovují drobné památky. Více řekla Českému rozhlasu jedna z hlavních představitelek Michaela Valášková. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který v sobotu v noci vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na síti X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byl podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných bylo 29. Ve věku 680 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Knížák stál u zrodu českého undergroundu. Po změně režimu byl rektorem Akademie výtvarných umění v Praze a několik let vedl Národní galerii. Kromě výtvarného umění a hudby se věnoval také architektuře, módě, fotografii nebo poezii.
1: Počasí.
0: Proměnlivá oblačnost a zejména po ránu až zataženo. Tak čekejte po ránu občasný déšť nebo přehánky, k večeru budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově jsou kvůli stavebním pracím zúžené ulice Zahradní a Kamenná. Nedaleko Dolního Jiředína na Mostecku pozor na objížďku, je tam uzavřený most přes Loupnici. Objíždíte po silnici 1/27. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, zprávy v 5 od Františka Janačíka. Máme tu pondělí, je 27. července. No a špatná zpráva pro všechny, kteří slaví prázdniny, je to, že je to poslední červencové prázdninové pondělí. No, každopádně víc si řekneme o dnešním dnu v našem kalendáři a pak před 17:30 se budeme společně s výzkumníky z Národního ústavu duševního zdraví zajímat o to, proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase, anebo mají pocit, že minuta trvá věčnost. I o tom budeme mluvit v naší reportáži. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají Robert Křesťan nebo Hana Zagorová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Pět hodin a 10 minut, dobré ráno, tak to byli Plavci a také Robert Křesťan. No, s Českým rozhlasem Sever, teď pohled do kalendáře, máme 27. července. Tak se pojďme podívat, co zajímavého k tomuhle dni našel Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:16, vám všem dobré ráno, ráno pondělí. Podle té předpovědi, jak to vypadá s počasím, nás zřejmě čeká asi nejchladnější den týdne. Tak, teploty se teď pohybují okolo 17-18 stupňů Celsia. Radar ukazuje srážky třeba v okolí Ústí nad Labem, Lovosic nebo Loun. A co říká předpověď? Ano, při pondělku můžeme očekávat proměnlivou oblačnost od ranních hodin, a to se také potvrzuje, občasný déšť nebo přehánky. Může se vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer těch srážek bude ubývat. No a nejvyšší denní teploty se dostanou na nějakých 22 až 25 stupňů Celsia a, jak říkám, pravděpodobně nejchladnější den tohoto týdne, protože už od zítra se začne oteplovat. Zítra čekáme už nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia, bude relativně malá oblačnost, i přechodně skoro jasno, no ale hlavně později už teploty opět po přes 30 stupňů Celsia, které tu budou v podstatě skoro celý týden. Takže vám všem hezké ráno na severu.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Len s ňou a Miroslav Žbirka. Na Českém rozhlasu Sever se teď budeme zajímat o jeden zajímavý výzkum z Národního ústavu duševního zdraví. Vědci tu zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. A právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění, ale taky zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti,

0: zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
1: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
0: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
1: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
2: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
1: Stejně jako 9-letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.

5 hodin a 26 minut a to znamená, že za chvilku už vám František Janačík řekne další zprávy. Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS-kami od Easy Parku. Víc se dozvíte ve zprávách, které tady budou přesně v 17:30.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Město Most se připravuje na hudební a taneční festival Let It Roll u jezera. Areál se otevírá ve středu už ode dneška, ale platí některá dopravní omezení, třeba zákaz stání v Kostelní ulici. V Lounech dnes začíná oprava přibližně půlkilometrového úseku ulice Vladimírská. Průjezdná bude jenom jedním směrem. Řidiči by měli sledovat objížďky. Po dokončení prací se dělníci přesunou do vedlejší ulice pod nemocnicí. Dnes je to týden, co se čerpací stanice nemusí řídit vládními cenovými stropy pohonných hmot. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1,80 Kč a nafta o více než 4 koruny. Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS-kami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Ten je ale falešný. Dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut se po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici vrátili zpět na Zem. Po 8 měsících jejich přistání v Kazachstánu dopravila pomocí padáků loď Soyuz MS-28. Podle americké NASA trojice během své mise obletěla Zemi více než 3800krát. Po ránu až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami přes den bude proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách dnes do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích počítejte s komplikacemi při průjezdu a parkování v ulici U soudu. Práce na opravě a na vyznačení nových parkovacích stání před okresním soudem jsou ohlášené do konce října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: František Janačík a jeho další zprávy. Přeju pěkné pondělní vstávání s Českým rozhlasem Sever. Už za chvilku tu bude další pořad osobnosti Česka, protože tu máme pondělí po 13. hodině. Ho vysíláme každý týden a za chvilku tu budeme mít takovou malou pozvánku na to dnešní odpoledne. Než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. O tom se přesvědčíme před 6. hodinou v našich babských radách. A teď už písničky, které nestárnou, zaspívají Brontosauři nebo Martin Maxa.

0: 8 minut po půl šesté, dobré ráno, tak to byly Brontosauři a teď už pozvánka k našemu odpolednímu vysílání. Při pondělku si představujeme osobnosti Česka, dnešek není výjimkou. A tak po 13. hodině moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A tím dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michail Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politické výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychle jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo? Rovně.
0: Tak vidíte, možná to bude zábava. Po 13. hodině tedy naším hostem Michail Žantovský.

0: počasí.
1: Za 2:45 a aktuální teploty většinou okolo 16 až 18 stupňů Celsia. Zajímavý je samozřejmě také pohled na radar, protože v tuhle chvíli vidíme aktuální srážky nad Ústeckým krajem, například třeba teď v okolí Dox České Lípy Roudnice nad Labem nebo na pomezí Středočeského kraje. Takže nějaké přehánky tu jsou, konec konců mluví o tom i předpověď na dnešek. Počítejte s tím, že bude proměnlivá oblačnost, od rána občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5:47 jsou na řadě také další babské rady z Českého rozhlasu Sever a tentokrát se společně s Jarkou Vykoupilovou zeptáme na papírovou krabici. Než totiž skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu a tak tu máme několik zajímavých nápadů.
1: Babské rady.
2: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoci vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

5 hodin a 53 minut, přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli zprávy, ve kterých se dozvíte třeba to, že na průtahu Libercem nahradí ocelová vodidla beton. Víc vám řekne František Janačík. 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Obec Lipno u Žatce na Lounsku chce odkoupit problémovou ubytovnu v Drahomyšli. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Dnes bude proměnlivo, čekejte občasný déšť, nejvyšší teploty dosáhnou i 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Obec Lipno na Lounsku se předběžně dohodla na odkupu problémové ubytovny v obci Drahomyšl, která pod Lipno spadá. Za objekt má zaplatit zhruba 7,5 milionu korun. Podle dohody mají majitelé budovu předat bez nájemníků. Více řekla nezávislá místostarostka Michaela Majerová.
4: Chceme se vyhnout úplně sociálnímu bydlení, aby jsme se nedostali třeba tam, kde jsme byli teďkon, tak bychom spíš chtěli jít směrem dole vytvořit menší komunitní centrum. 3 malý startovací byty a třeba 10-12 bytů pro seniory.
2: Kupní smlouvy musí ještě schválit zastupitelstvo, které by se mělo sejít přibližně za 3 týdny. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou betonová. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta by práce měly skončit do konce roku. Nová svodidla například ve středovém pásu umí odclonit světlo z reflektorů proti jedoucích aut. Ministry čeká dnes poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měly sejít po 2týdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
5: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
2: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo přibližně 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, také na dopravní zácpy, špínu a hluk.
6: Sport.
2: Jablonečtí fotbalisté zvládli nedělní vstup do nového ročníku šance ligy, když doma porazili Olomouc 2-1. Nejvyšší českou fotbalovou ligu včera zahájila také mistrovská Slavia, ta porazila Slovácko 5-1 a ve východočeském derby Hradec Králové vyhrál nad Pardubicemi 2-1.
6: Počasí.
2: Po ránu až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den bude proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat, teploty dnes mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách čekejte teploty do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: A dálnici D7 dejte za Louny před 47. kilometrem ve směru na Chomutov pozor na odstavené vozidlo s poruchou. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné ráno, zprávy v 6. Pokud pondělí vstáváte, už za chvilku se něco přiučíme od Martina Písaříka. Podíváme se na to, co v učebnicích nebylo. A také výlet nás čeká, Krušné hory skrývají mnohé dosud neobjevené poklady. My takový jeden objevíme, hora Meluzína, mezi ně totiž určitě patří. Tam se vypravíme před 6:30. No a teď už písničky, ty, které nestárnou, ty na Turner nebo Karel Černoch.
6: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 6 hodin a 11 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Teď se můžeme společně podívat do učebnic a najít tam něco, co tam zase na jednu stranu možná za nás nebylo. Strkají pštrosy hlavu do písku, a nebo je to jenom mýtus? Tak na to nám odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 17 minut, počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty od 14 do 18 stupňů. Zajímavý je samozřejmě také pohled na radar. Pokud se na něj podíváme, vidíme srážky na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, třeba v okolí Roudnice, nebo ale i v Doksech. Předpověď o tom mluví, má být až zataženo, od rána s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dnes tu máme tip na výlet a tentokrát se podíváme na jedny z nejkrásnějších vyhlídek ve střední oblasti Krušných hor. Najdete je na vrcholu s romantickým názvem Meluzína. Tak kdo si to pěšky nebo na kole šine po krušnohorské magistrále od Měděnce ke Klínovci, tomu Eva Bucharová doporučuje, aby času nelitoval a na chvíli se na Meluzíně zastavil.
2: Meluzína dosahuje výšky 1096 metrů nad mořem a jako tisícovka je čtvrtou nejvyšší horou v Krušných horách. Není zarostlá lesem, její vrcholová plošina nabízí několik vyhlídkových míst. Z nich směrem na západ vidíme rozložitý Klínovec s charakteristickou věží. Na severu vévodí krajině poseté větrnými elektrárnami vrchol Fichtelbergu. Východním směrem se otevírají Krušné hory kolem Velkého Špičáku, Jelení hory a Mědníku. Jak se stáčí pohled k jihu, vidíme krásně do hlubin Poohří s Nechranickou přehradou a hluboké

0: Pod Meluzínou prochází taky zelená turistická trasa. Spojuje Vejprty, Kovářskou a Háj se stráží nad Ohří.
1: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty chybí do 6:30, když dospíval Vladimír Mišík. Znamená to také, že vás zvuk ke zprávám. U Vaňovského vodopádu, to je v Ústí nad Labem, dneska začíná sanace skalního masivu. I to vám řekne František Janačík už za chvilku.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Děčíně dnes začíná úplná uzavírka silnice mezi Lesnou a Velkou Velení. Za magistrát o tom informovala Lucie Karlovská. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje úsek kompletně opraví. U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem začíná dnes sanace skalního masivu. Dělníci podle aplikace Munipolis zajistí přibližně 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchodná. V Chomutovském zooparku bude nová trvalá expozice. Zaměří se na ztrátu vody v krajině a potřebnost mokřadů. Dvouletý projekt zaštiťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií. Cena ropy na světových trzích poklesla. Severomorský Brent zlevnil skoro o 6% na 91 dolarů za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušních úderů na Irán a naděje na diplomatické vyřešení konfliktu na Blízkém východě. Pláže ve francouzské Normandii z válečné operace Overlord jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila o víkendu při zasedání v Jižní Koreji. Na seznam se nově dostal také třeba masiv Olymp v Řecku nebo 19 archeologických nalezišť v japonské prefektuře Nara. Po ránu až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami přes den proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes do 25 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V horských Vejprtech na Chomutovsku čekejte zúžení v pruhu na hlavním průtahu před městským úřadem v ulici Tylova. Je to kvůli opravám. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl sedmé od Františka Janačíka jste slyšeli. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den, tedy poslední červencové pondělí. A před 7 hodinou vyrazíme do Jimlína v rámci našeho seriálu o příbězích měst a obcí na severu Čech. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, takže nám zaspívají Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem nebo Pavel Bobek.
3: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Za 5 minut 6:45 a tak se můžeme zeptat, co zajímavého přinese dnešní den, tedy pondělí 27. červenec u nás na severu. Na Nebešově mostě, tedy na Benešově mostě v Ústí nad Labem, se na 10:00 chystá křest knihy Mosty Bryken, a to právě uprostřed aktuálně rekonstruovaného mostu Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Kniha shrnuje technické zajímavosti mostních staveb v krajském městě i jejich odkaz v lidských osudech. V Soběnicích se na statku číslo 6 chystá dětský den, začne v pondělí, nabídne indiánskou stezku s divadlem na klice, TP, střelbu z luku i opékání bizona. V Teplicích pokračuje cyklus letních koncertů chrámové hudby, v kostele svatého Bartoloměje zazní skladby Vivaldiho, Mozarta, Schuberta a tak dál. No a v Lovosicích v lesoparku Osmička opět zaparkovali bratři Čadíkové se svým kinematografem a od 9:00 večer tu bude putovní letní kino s dobrodružným filmem Bláznivý marzupilami. Tak se dobře bavte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45 na Českém rozhlasu Sever. Informace o počasí, které nám dodá Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme k aktuální situaci, jak to tam teď vypadá na severu.
1: Tak teď v současné době máme většinou oblačné až zatažené počasí, místy se vyskytují slabé přehánky a teplota v současné době je v poměrně letním rozmezí 16 až 20 stupňů, což v červenci na ráno je poměrně teplo. Ne horko, ale tak nějak příjemně.
0: Dobrá, a jak se bude počasí vyvíjet přes den?
1: Tak přes den, vzhledem k tomu, že přes naše území přichází zvlněná studená fronta, za kterou se k nám přechodně dostane chladnější vzduch, tak zatímco to ráno je poměrně teplé, tak ten den bude naopak chladnější, než to bylo o víkendu. Většinou se očekává proměnlivá oblačnost. Ještě se mohou vyskytovat nějaké přehánky, které budou postupně ubývat. A ojediněle se nedá vyloučit i nějaká bouřka. A ty teploty by měly být jenom 22 až 25 stupňů, což je tedy podstatně méně, než bylo včera. A ve Šluknovském výběžku jenom kolem 21 stupňů. A očekává se mírný přes den až čerstvý severozápadní vítr.
0: Přesto to vypadá podle těch dlouhodobých předpovědí, že se začne oteplovat. Jak se bude tedy počasí vyvíjet dál? Pojďme k zítřku.
1: Tak zítra už bude většinou malá oblačnost, možná i skoro jasno. Přes den bude trochu přibývat taková ta kupovitá oblačnost, která se v létě přes den objevuje, ale večer by měla zase ubývat a teploty už o něco vyšší než dneska. 25 až 28 stupňů ve Šluknovském výběžku kolem 22 stupňů a slunečné počasí s poměrně výrazným oteplováním by mělo pokračovat i v dalších dnech.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově a já děkuju za předpověď. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever.

0: já půjdu dál.
1: Za 10 minut bude 7 hodin a před námi je další díl našeho pořadu o příbězích měst a obcí z Ústeckého kraje. A dneska došla řada na Jmlín, tak má slovo Alena Škraňková.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Na Lounsku najdete obec s názvem Jmlín. Jeho částí jsou zeměchy. Jmlín má svou dlouhou a docela slavnou minulost. V písemných dokladech se objevuje někdy ve 13. století. Místní jsou pyšní na to, že rytíř Záviš z Jmlína bojoval po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku roku 1346. Původní stará tvrz jmlínských vladyků se rozkládala v místech, kde dnes stojí domy číslo popisné 1 a 38. V 15. století se začala psát historie Nového hradu. Na hradě můžete vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Největší z malovaných stropů je na ploše přes 249 metrů čtverečních. Po vyvlastnění v roce 1947 patřil hrad zemědělskému družstvu. V jakém stavu přebíral hrad okresní úřad v Lounech v roce 1994, to si asi dovedete představit. V posledních letech prochází Nový hrad postupnou rekonstrukcí. Zeměchy mají i svého slavného rodáka. Karel Lím, učitel a milovník turistiky, se tam narodil v roce 1875. Traduje se, že když kníže Lobkovic přivezl v roce 1897 do Čech první lyže, daroval je svému adjunktovi a ten je přenechal právě Karlu Límovi. Stal se tak prvním českým lyžařem v Krušných horách.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

4 minuty chybí do 7 hodiny, s vámi je Český rozhlas Sever a samozřejmě pro vás budeme mít také aktuální zprávy, které vám přinese František Janačík přesně v 7 hodin. A dozvíte se třeba to, že příprava festivalu elektronické hudby omezuje parkování u Mosteckého kostela. Víc tedy v 7 hodin.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Příprava festivalu elektronické hudby v Mostě omezuje parkování u přesunutého kostela. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat nově online, návrh nesprojedná vláda. Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Tomia Okamury pokračovat. Dnes čekejte proměnlivo a s občasním deštěm. Nejvyšší teploty dnes vystoupí k 25 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Město Most se připravuje na hudební a taneční festival Let It Roll u jezera. Areál se otevírá ve středu, už ode dneška ale platí některá dopravní omezení, třeba zákaz stání v kostelní ulici. Návštěvníci přesunutého mosteckého kostela tak musí podle jeho zprávy v tomto týdnu parkovat jinde, třeba na parkovišti u hřbitova.
5: A na tomto parkovišti nedaleko kostela zaparkují během festivalu bezplatně taky mostečani. Festival začíná ve čtvrtek a pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků. Po loňských zkušenostech zlepší navigační systém a odbavení a taky rozšíří kemp na 7 000 kapacitu. Pláž u jezera zůstane přístupná veřejnosti. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat nově online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
6: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
4: Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny vrátil před několika dny. Podle něj by Česko mělo dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šangaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes Paříži zasedne krizová meziresortní skupina společně s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux, jsou uzavřené některé dálnice a železniční tratě a situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 000 hektarů, to je více než dvojnásobek rozlohy Prahy.
1: Sport.
4: Cyklista Tadej Pogačar ze Slovinska přidal 5. vítězství na Tour de France. Závěrečnou sprinterskou etapu ve francouzské metropoli vyhrál Mathieu van der Poel z Nizozemska. Britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Na stupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Počasí.
4: Po ránu až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přes den bude proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách dnes do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Chabařovicích na Úsecku pokračují opravy na průtahu obcí, mezi Přestanovem a Tremicemi projíždí tak Kyvadlově a počítejte se zdržením. Pozor v Chomutově, kvůli stavebním pracem jsou zúžené ulice Zahradní a Kamenná. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tak to byly zprávy v 7 od Františka Janačíka. Teď už za malou chvíli pohled do kalendáře. Máme tu poslední červencové pondělí. Ano, a tohle dnešní datum probereme s Petrem Jungmanem v kalendáriu. Pak se podíváme na mistrovství České republiky v atletice. Vlastně se za ním ohlédneme a zjistíme i to, že největší česká hvězda současnosti, tedy Lourdes Gloria Manuel, nakonec na tomhle mistrovství kvůli zdravotním problémům nestartovala. Písničky nesmí chybět, jsou tu ty, které nestárnou, čili Beatles nebo Činasky.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 10 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a teď je čas na to, abychom se podívali společně do kalendáře. Máme tu poslední prázdninové pondělí a Petr Jungmann o něm ví mnohem víc.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP štadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, pojďme na počasí. Aktuální teploty jsou většinou okolo 17 až 20 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje také srážky, teď třeba v okolí Děčína nebo Benešova nad Ploučnicí. Ona o tom mluví i předpověď, dneska nás čeká proměnlivá oblačnost, teď dopoledne či ráno občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer pak srážek bude ubývat a teploty se nakonec dostanou na 22 až 25.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a Český rozhlas Sever. My se teď ohlédneme za mistrovstvím České republiky v atletice. Halová mistryně světa na čtvrtce Lourdes Gloria Manuel si měla o víkendu na šampionátu v Plzni otestovat rychlost na trati 200 metrů. Na západ Čech sice přicestovala z Nizozemí, kde většinu času trénuje, ale místo boje o mistrovský titul se jenom v roli diváka podepisovala fanouškům.
2: Samozřejmě mě to mrzí, fakt jsem se těšila, že bych tady zaběhla nějaký krásný čas, ale nakonec jsem při rozcvičení ucítila trochu zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla, takže to bylo spíš jenom unavený.
3: Vysvětlovala svou absenci na nové dráze v Plzni úřadující halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Její účast na srpnovém evropském šampionátu v Birminghamu prý ale není ohrožená.
2: Určitě jsem si říkala, že není úplně prostor teď chybovat, protože si myslím, že by mě to hodně mrzelo, kdybych si nechala ujít opět nějakou velkou akci, takže jsme se rozhodli, že to vynecháme a snad mi to pomůže se lépe připravit na tu Evropu.
3: Doufá Lourdes Gloria Manuel. V Plzni rozdala fanouškům atletiky desítky, možná stovky podpisů a na chvíli si užívala popularitu světové šampionky před návratem do Nizozemí, kde trénuje a žije spíše v anonymitě.
2: Tak abych pravdu řekla, tak tím, že jsem teď strávila vlastně skoro celou přípravu Nizozemsku, tak to tolik necítím, protože tam prostě vidět ten kontrast těch holek, ke kterým všichni chodí, ale to dává smysl, protože jsme v Nizozemsku. Ale myslím si, že tady, když se vrátím do Česka, tak třeba je vidět, že jako spousta lidí prostě má zájem třeba o fotku a tak, ale já jsem ráda, že můžu nějakým způsobem prostě lidi motivovat k pohybu a jsem ráda za tu motivaci, že můžu někomu předat, protože si myslím, že i já třeba občas se snažím najít nějakou motivaci a ta motivace je prostě důležitá pro to dělat cokoliv.
3: Myslí si Lourdes Gloria Manuel, česká atletka, která bude v Birminghamu na mistrovství Evropy patřit k medailovým kandidátkám.
2: Bych si moc přála postup do finále a samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak ve finále je nás 8, takže může

Skupina Elan a také Loizo na Českém rozhlasu Sever. Za 4 minuty, už tu bude 7:30, v České Lípě si dneska zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. I to vám řekne František Janačík přesně v 7:30 ve zprávách.

0: Když chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Teplice otevřely nové molo na horním rybníku v Zámecké zahradě. Slouží jako půjčovna pramic a umožňuje bezpečný nástup do loděk. Město za moderní objekt zaplatilo přes 10 milionů korun. V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout Baziliku všech svatých. Bude otevřená zdarma od 11. do 17. hodiny. Silničáři začnou v srpnu s plánovanou opravou 3-kilometrového úseku silnice 1/28. Konkrétně půjde o úsek mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Do konce letošního roku bude hotová rekonstrukce společenského domu Střelnice v Děčíně. Dělníci v červnu začali s výměnou části stropních konstrukcí a nosných trámů. Malý sál a restaurace dostanou nové sádrokartonové podhledy. Střelbu v americkém Seattlu nepřežili nejméně dva lidé, dalších 5 je zraněných. S odvoláním na místní úřady o tom informovala americká média. Policie incident vyšetřuje a ještě neoznámila, jestli se podařilo útočníka zadržet. Po ránu až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den bude proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty do 25 stupňů, na horách do 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích od dneška čekejte komplikace při průjezdu a parkování v ulici U soudu, práce na opravě a vyznačení nových parkovacích stání před okresním soudem jsou ohlášené do konce října. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné ráno, zprávy od Františka Janačíka jste slyšeli, za malou chvíli se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o vaření, jestli používáte třeba recepty z rádia, z rozhlasu, z televize nebo z časopisu. A pak aktuálně podíváme se do Doxan na Litoměřicku, tam mají velmi netradiční zahrádku, vědci tam vysázeli předem pečlivě vybrané druhy rostlin a můžou podle nich pozorovat klimatický vývoj. U tom uslyšíte před 8 hodinou a teď už písničky, které nestárnou, Jiří Korn nebo právě teď Věra Martinová.

0: 9 minut po půl osmé se vrátíme k pátečnímu Dáme řeč. Renata Filipi nás jim provázela celý minulý týden a v pátek jsme si povídali o vaření i o tom, jestli někdy vaříte, pečete podle rozhlasu, televize nebo časopisů. A zkušenosti má Božena ze Žadce.
1: Vařím, peču. Pekla jsem obden, protože jsem měla doma 3 chlapy v chalupě.
2: Ano.
1: Takový rychlovky, všechno možné, jablečný řezy s tvarohem. No a posledně jsem pekla perník s melasou a s medem od maršálka. Mm-hmm. Potom míša řezy podle pana maršálka.
2: Ano.
1: On to má teda opravdu delikates. Je to všechno na gramy. Já mám nejradši herničkový. To, co se nemusí vážit, naměřím. Je to rychlovka, takže dělám všechno možné. Prostě podle jabka, podle toho, co mám doma, tvaroh, olejová bábovka, šlehačková bábovka, koláče jogurtové s ovocem, muffiny, zvyšně taky podle pana maršálka. A i mám spoustu kuchařek, jsou pekařinou, cukrařinou. Na každé křtiny jsem vezla vždycky něco nového a prostě tohle to mě baví. Je to takovej druh zábavy a člověk se u toho uklidní, až na to, že potom přibíráme.
0: I dnes samozřejmě dáme řeč na Českém rozhlasu Sever a pokud budete poslouchat i po 9. hodině, budeme si povídat o návštěvách v zoologické zahradě. Tak schválně, kdy jste byli naposledy, vzpomínejte, po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak teploty jsou docela příjemné, většinou okolo 17 stupňů Celsia. Srážky vidíme na českém, tedy na Ústeckém kraji, teď třeba nad Krušnými horami, nad Ústí nad Labem nebo v okolí Roudnice. I ta předpověď je taková, bude tu proměnlivá oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky, může se vyskytnout i bouřka, ale pozdě odpoledne a večer pak bude srážek a postupně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rád

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Syndl X a Olga Lounová na Českém rozhlasu Severa a my teď míříme do Doksan. Proč? Tam je totiž taková velmi zajímavá zahrádka. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu mají už čtvrtstoletí velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou totiž vysázené vybrané druhy rostlin a vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze. Podle toho dokážou sledovat také změny klimatu.
1: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešeň ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
2: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
1: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek. My máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
2: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
1: Třeba ten rybíz alpský tady v těch našich podmínkách každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
2: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
3: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybraných fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
2: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
1: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lísek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
2: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
3: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. Je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
2: Popisuje Lenka Hájková z Doksan, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Oheň, vodu i vítr nám slíbil Dalibor Janda. Za 5 minut tu bude 8. hodina. Co se ale na severu Čech děje ve skutečnosti, to se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Sever, které pro vás už chystá František Janačík. Dozvíte se třeba to, že kvůli opravám silnice neprojedou řidiči v Děčíně, konkrétně mezi Lesnou a Velkou Velení. Ale samozřejmě i další informace ze severu Čech tu budou přesně v 8 hodin. Počkejte si na zprávy.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Před týdnem skončily vládní cenové stropy paliva. Benzín i nafta podražily. Kvůli opravám silnice neprojedou řidiči v Děčíně mezi Lesnou a Velkou Velení. Berlínská policie dopadla muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti při potyčce zemřel. Přes den proměnlivo čekejte i občasný déšť. Teploty dnes dosáhnou maximálně 25 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Dnes je to týden, co se čerpací stanice nemusí už řídit cenovými stropy určovanými vládou. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne podražil litr benzínu v průměru o korunu a 80 haléřů, nafta pak o více než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Louly jsou teď paliva dražší, hlavně na dálnicích anebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš, ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Loula proto nevidí důvod k obnovování regulací. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. V Děčíně začíná dnes úplná uzavírka silnice mezi Velkou Velení a Lesnou. Za magistrát o tom informovala Lucie Karlovská. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje úsek kompletně opraví. Práce začnou frézováním. Uzavírka mezi Děčínskou Lesnou a Velkou Velení potrvá maximálně do konce srpna. Autobusová linka 208 bude po dobu prací jezdit pouze v úseku autobusové nádraží Lesná, a to bez změny jízdních časů. Zastávka Velká Veleň nebude obsluhována, na Lesné se bude autobus otáčet. Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na akci queer komunity v Berlíně, potvrdila to berlínská policie. V sobotu večer pachatel najel autem mezi účastníky berlínského pochodu hrdosti. Jedna žena útok nepřežila a dalších 30 lidí bylo podle německých úřadů zraněných.
3: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zautočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Jablonečtí fotbalisté zvládli vstup do nového ročníku šance ligy, když doma porazili Olomouc 2-1. K vítěznému utkání se vrátil trenér Kozel, potěšil ho obrat v druhém poločasu.
4: Když jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku.
0: Nejvyšší českou fotbalovou ligu v neděli zahájila také mistrovská Slavia, která porazila Slovácko vysoko 5-1. Hradec Králové vyhrál v derby nad Pardubicemi 2-1. Počasí. Zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den čekáme proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost postupně ubývat. Teploty dnes mezi 22 až 25 stupni. Na horách počekejte teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 227 omezují provoz u Holedeče na Lounsku, záchranné a vyprošťovací práce po nehodě dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 8, pěkné pondělní ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku se zeptáme Martina Písaříka, jestli hlavu do písku opravdu pštrosy strkají, nebo jestli je to jenom nějaká pohádka. Pak se projedeme bezpečně na elektrokole. Pokud nenosíte přilbu, určitě byste měli. Policie totiž loni zaznamenala o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Budeme o tom mluvit o 8:30. A teď už písničky, které nestárnou, Monika Absolonová nebo Václav Neckář.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut a my se teď s Martinem Písaříkem naučíme něco, co v učebnicích rozhodně nebylo. A vezmeme jeden rozšířený mýtus. Zeptáme se na to, jestli skutečně pštrosy strkají hlavu do písku. Je to pravda?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět. Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 17 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, vidíme srážky nad Teplicemi nebo nad Děčínem. Jsou to opravdu spíš přeháňky, ono předpověď o tom mluví, má být proměnlivá oblačnost, občasný déšť nebo přeháňky. Může se objevit i bouřka, později odpoledne a večer bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zbývala Anaka, jestli jezdíte na elektrokole, anebo vůbec na kole, tak byste si opravdu měli poslouchat. Měli byste si dát taky pozor, protože loni počet nehod elektrokol v Česku vzrostl meziročně o víc než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokol policisté navíc evidují jen za léto, tedy od června do srpna.
1: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
2: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
1: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
3: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
2: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
1: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na pátý rychlost. Stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
2: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
4: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
2: Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení bylo loni podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Nejčastěji havarují v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
3: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková

To byl Karel Zich, za 4 minuty bude 8:30 a vy uslyšíte další zprávy. František Janačík vám řekne třeba to, že radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS-kami od společnosti Easy Park. Víc ve zprávách, přesně v 8:30.

0: chcete vědět, co se děje na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku a v celém kraji, pak je to pro vás Žít, síť regionálních časopisů a webů s 12-letou tradicí. Zkuste žitonline.cz. Když máte co říci lidem o sobě, o firmě či produktu, pak jsou tu Žít Ústí, Žít Teplice, Žít Litoměřicko, Žít kraj a Seniorské listy. Časopisy do domácností s nejlepším zásahem na trhu a weby s velkou sledovaností. Zkuste Žít, stojí to za to.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Obec Lipno na Lounsku se předběžně dohodla na odkupu problémové ubytovny v obci Drahomyšl, která pod Lipno spadá. Za objekt má zaplatit zhruba 7,5 milionu korun. Město Most se připravuje na hudební a taneční festival Let It Roll u jezera. Areál se otevře ve středu. Ode dneška už platí některá dopravní omezení, třeba zákaz stání v ulici Kostelní. Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a vybízejí k doplacení parkování nebo zaplacení pokuty přes přiložený internetový odkaz, ten je ale falešný. Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru nebo o digitalizaci vyřizování přepisů státních poznávacích značek. Česká televize i Český rozhlas společně varují před falešnými SMS-kami o údajném dluhu na televizním nebo rozhlasovém poplatku. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Zlí se ale přitom jen snaží vylákat osobní a platební údaje. Jak uslyšíte v ranním vysílání před 9 hodinou, oba mediální domy připomínají, že podobné výzvy prostřednictvím SMS-ek rozhodně neposílají. Po ránu až zataženo, stále s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den bude proměnlivo, k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici mezi Horní Lipchavou a Manušicemi na Českolipsku policie řeší u zatáčky u manušických rybníků na srážku autobusu a osobního auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy v 8:30 od Františka Janačíka jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den na severu Čech a pak se vrátíme k tématu, o kterém jsme mluvili. Ve zprávách možná i vám přišla nějaká zpráva, která se tváří, jakože je od České televize nebo od Českého rozhlasu. Ale není to tak, takže o falešných výzvách budeme mluvit před 9:00. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Brontosauri nebo Krištof.

0: 9 minut po půl deváté, je tu pondělí, 27. červenec, takže vlastně poslední červencové pondělí a my si můžeme říct, co přinese dnešní den na severu Čech. Začneme na Benešově mostě v Ústí nad Labem. Už v 10 hodin se tam chystá křest knihy Mosty Bryken. Kniha shrnuje technické zajímavosti mostních staveb, zrovna tedy, když se most Edvarda Beneše rekonstruuje. No a také samozřejmě jejich odraz v individuálních lidských osudech. Na křest se můžete jít podívat. V Soběnicích na statku číslo 6 chystají na dnešek dětský den. Vemte děti, nabídnou tu indiánskou stezku s divadlem na klice, týpí střelbu z luku, tvořivé dílny pro děti a dokonce i opékání bizona. V Teplicích pokračuje cyklus letních koncertů chrámové hudby. V kostele svatého Bartoloměje zazní skladby Vivaldiho, Mozarta, Schuberta a dalších. No a v Lovosicích pokračuje v lesoparku Osmička promítání kinematografu Bratří Čadíků. Takže po 9. hodině putovní letní kino uvede dobrodružný film Bláznivý marsupilami.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:45, počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 18 stupňů Celsia. Vidíme i srážky na severu, třeba v okolí Ústí nebo Děčína. Předpověď o tom mluví, že hlavně tedy dopoledne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty se nakonec dostanou na 22 až 25 stupňů.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Teď je 8 hodin a 8 a 40 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever a dávejte dobrý pozor, pokud vám náhodou přijde SMS-ka, je to falešná výzva od České televize nebo Českého rozhlasu, výzva k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. Dokonce tam píšou, že pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Jenže tuhle tu zprávu poslali podvodníci, jde vlastně jenom o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. A jak takovou falešnou výzvu poznat? Na co si dát pozor? To rozebrali naši kolegové ze serveru i rozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna a my si o tom teď popovídáme s Janou Vitáskovou. Jano, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme ještě upřesnit, jak tenhle podvod vypadá.
1: Podvodníci rozesílají SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se už uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před tím podvodem varovala jako první samotná Česká televize. Jak tedy poznám, že mi píšou opravdu oni?
1: Nejdůležitější je právě zkontrolovat webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMSek, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Česká televize ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Těch falešných zpráv je dost. Zprávy ani stránky, to není žádná novinka. Tak za koho se třeba podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidi běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, UniCredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. A právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Říká Jana Vitásková. Celý díl nejnovější ověřovny najdete i na serveru i rozhlas.cz, doporučuji navštívit. Jano, díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tereza Mašková dospívala za 5 minut, bude 9 hodin, a to znamená, že i dnes otevřeme dnešní téma pořadu Dáme řeč, kterým vás provede Renata Filipi. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem?
1: Kdy jsi naposledy byl v zoologické zahradě? Řekni mi, že tenhle víkend.
0: Ne, nebyl.
1: Jak to?
0: Já se omlouvám. No, to bude nějaký pátek, ale já tam většinou jezdím pracovně.
1: Ano,
0: teda se
1: ano,
0: musím
1: ano.
0: Přiznat. Ve volném čase už jsem v zoo nebyl hodně dlouho.
1: Takže takových 30-40 let. Naposledy jako malý kluk.
0: Ne, ale chodil jsem rád se synem.
1: Ano.
0: Ale syn už teď asi moc jako do zoo se mnou chodit nebude, si myslím.
1: Musíme počkat na ty vnoučata.
0: Takže na to se těším. Vnoučátka, to se opět do zoologické zahrady rád vrátím, to je jasná věc.
1: A Petře, když jsi řekl, že se těšíš na vnoučátka, rýsuje se něco, že by se něco prozradil posluchačům?
0: No, tak už máme, takže jako, že se musí počkat, až doroste trošku.
1: Jo, takhle, tak to jo, takže...
0: Takže to
1: novinky.
0: Nebude trvat dlouho a budeme se v zoo opět vidět. Na severu Čech jich máme dost a dost, tak si s Renatou popovídejte po 9. Dejte řeč, teď už se loučí Petr Beran, zítra ráno naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na Lounsku je kvůli vážné dopravní nehodě uzavřená silnice číslo 227 u Holedeče. Dnes začíná sanace skalního masivu u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem. Bazilika všech svatých v České Lípě je dnes otevřená zdarma. Přes den proměnlivo čekejte i občasný déšť, nejvyšší teploty dosáhnou i 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Silnice číslo 227 u Holedeče na Lounsku je kvůli čelní srážce dvou osobních aut uzavřená. Jak informovala policejní mluvčí Pavla Kofrová, při nehodě byli zraněni 4 lidé a letěl tam záchranářský vrtulník. Policisté na místě nehody řídí dopravu. Jakmile odletí vrtulník záchranářů, silnice má být průjezdná kyvadlově. U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začíná sanace skalního masivu. Dělníci podle aplikace Munipolis zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Vrkoč Větruše. Turistická trasa zůstane průchodná, lidé ale musí dbát zvýšené opatrnosti. Práce potrvají přibližně měsíc.
3: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V České Lípě si dnes zájemci mohou prohlédnout baziliku všech svatých. Otevřená pro ně bude zdarma od 11 do 17 hodin. Původně vznikl jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Akce je součástí letního českolipského programu, na který zve referentka cestovního ruchu v Městském informačním centru Denisa Lebedová.
4: Určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem Léto plné tónu. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení.
2: Česko čeká mimořádný horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou držet do 25 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly začít stoupat teploty nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se maxima budou blížit i ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují lidi před extrémní zátěží teplem a taky před rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou do Česka přehánky a také bouřky.
1: Sport.
2: Cyklista Tadej Pogačar ze Slovinska přidal páté vítězství na Tour de France. Závěrečnou sprinterskou etapu ve francouzské metropoli vyhrál Mathieu van der Poel z Nizozemska. Britský pilot McLarenu Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska Formule 1. Nastupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen z Red Bullu a třetí dojel Kimi Antonelli s Mercedesem.
1: Počasí.
2: Stále až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, přes den bude převládat proměnlivo. K večeru mají srážky i oblačnost začít ubývat. Teploty mezi 22 až 25 stupni, na horách dnes do 16 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešek je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Provoz na silnici číslo 227 policie u Měcholupské křižovatky u Holedeče uzavřela. Provoz omezuje řešení vážné nehody dvou osobních aut s několika zraněnými. Problémy s průjezdem čekejte do 10:30. Po nehodě dvou osobních aut pozor na komplikace s průjezdem na silnici mezi Terezínskou kruhovou křižovatkou a Litoměřickým Tyršovým mostem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. A my půjdeme navštívit zoo. Kdy jste naposledy byli v zoologické zahradě? Co vás v zoo nejvíce baví? Máte rádi třeba krmení, cvičení ze zvířaty, různé interaktivní prvky? Už teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Rozhodně mi můžete psát i na Facebook Českého rozhlasu Sever a můžete psát i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Se mnou je ve studiu i můj kolega František Janačík. Františku, hezké dopoledne.
2: No, hezké dopoledne.
5: Tak na začátek pěkně zostra, která zoologická zahrada je podle tebe u nás v Čechách nebo na severu Čech ta nejhezčí?
2: No, já mám naštudované jenom ty severočeské, ano. A to ani nemohu počítat Libereckou, kam mi to pořád ještě nevyšlo.
5: Jsme na to podobně, ano.
2: Dlouhé roky, tam jsem byl jako děcko, to už bude určitě lepší a hezčí. Ale tak u mě, no, já mám rád všechny tři, asi nejvíce mi líbí zoopark Chomutovský, to je za jedna, Děčínská zoo za dvě, ta je výborná, hrozně se mi líbí rozložením a tím, jak je jako do kopce z kopce, ale ne tak jako Ústecká, je taková sevřenější.
5: Ano, je vlastně taková menší, ano.
2: Ta velmi příjemná na procházky. No a Ústí nad Labem, no, tam jsem byl taky, tu znám hodně dobře a ta je taková až příliš rozlehlá, ale člověk se na ty zvířátka taky rád někdy podívá.
5: Mám to asi úplně stejně, akorát s tím, že Děčínskou zoologickou zahradu bych byla dala na místo číslo jedna. Jak
2: no,
5: jinak?
2: Tak seš Děčína. No,
5: je to jo. Tak, je to tak.
2: Ale ten Chomutovský zoopark je hezčí.
5: Je hezčí, dobře, tak my si o tom popovídáme hned po vysílání a rozhodneme se, kdo má pravdu. A vy mi klidně volejte do studia vaše tipy, která ze severočeských nebo celkově českých zahrad je podle vás nejlepší a nejhezčí. Telefon je 475 212 212. Teď už písně i ty, které nestárnou, těšte se na Hanku Zagorovou a později tady bude Jaromír Nohavica.
1: Dáme řeč s Renátou

0: Lenka Zagorová a její biograf Láska. 9 hodin a 14 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky dnešní dáme řeč, kde společně půjdeme do zoo. Kdy jste naposledy byli v zoologické zahradě, co vás tam nejvíce baví a která ze severočeských nebo vůbec českých zoologických zahrad je podle vás nejkrásnější, nejlepší, prostě ta top? Nej. Zavolejte mi do studia, telefon je 475 212 212, rozhodně už můžete psát e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz anebo se rozepište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Myslím, že každý tip se bude hodit, protože pokud občas přemýšlíte, kam s dětmi vyrazit, tak to je právě ten tip. Co třeba právě zoologická zahrada? A do zoo prostřednictvím otázky a odpovědi se za dětmi vypravíme s redaktorkou Petrou Beránkovou. Co je to zoologická zahrada?
1: Já tu řeknu všechno, protože tam jsou opice nebo tygři nebo orangutani a jsou tam sloni, paviáni.
2: No tam můžou být třeba zebry, hroch.
3: Surikaty tam můžou být.
4: Tam třeba může být žirafa.
0: Co v zoologické zahradě děláme?
1: Aby jsme uklízeli, stříkali, aby měli nějakou vodu a aby hlavně jedli. To je to nejsprávnější na světě.
2: Aby jsme se tam jako učili na ty zvířata se koukat, třeba tam je i napsáno, jak je můžeš vychovávat.
5: A třeba ještě jim dáváme jídlo.
4: Třeba se koukáme, co třeba dělají na stromech, třeba opice a tak různě.
3: Když se může, tak se tam třeba může zaplatit nějaký jídlo a můžeš je krmit nějaký ty.
0: Jakou zoo znáte?
1: V Praze.
2: V Pardubicích.
4: Ve Spojile.
6: Ve Dvoře Králové.
0: Zoologických zahrad máme doopravdy hodně a některé jsou větší, některé jsou menší, ale podle mě všechny jsou naprosto krásné. Která je nejhezčí podle vás? Uděláme si žebříček klidně těch top 3 nejkrásnějších zoologických zahrad. Zavolejte ke mně do studia, telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.
7: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Chris Ria dospíval a tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o zoologických zahradách. Ptám se vás, kdy jste byli naposledy v zoologické zahradě a kde to bylo? Co vás v zoologické zahradě nejvíce baví? Jestli máte rádi třeba komentované krmení, různé cvičení ze zvířaty, interaktivní prvky, prolézačky, prostě v zoologických zahradách toho je dost a dost. A hlavně, která ze severočeských anebo celkově českých zahrad je podle vás nejhezčí? Hodně jste se rozepsali i na Facebook Českého rozhlasu Sever, tam můžete klidně dát i nějaké fotografie, to udělali mnozí z vás. Napsala paní Veronika, známe zoopark v Chomutově, oboru ve Mstišově, zoo v Ústí a v Děčíně. Mně se nejvíce líbilo v Chomutově, kde jsou atrakce pro děti a dá se to celé projet autobusem. Když je člověk s dětmi, ocení restaurace, dostatek záchodů, možnost koupit krmení a krmit zvířata. Děti bavily i různé úkoly, těch je docela dost v Ústí. Tam je zase ale nevýhoda ten velký kopec. No a právě na ten komec reagoval i pan Vladimír, který napsal, že v zoo je nový klimatizovaný vláček, takže se stačí nechat vyvést nahoru a potom pomalu jít dolů a je to v pohodě. Pane Vladimíre, takhle jsem jela jednou se svojí malou dcerkou právě vláčkem a už jenom ta průjížďka tím vláčkem po zoologické zahradě je krásný zážitek. Moc se nám to líbilo. I paní Lenka se rozepsala na Facebook Českého rozhlasu Sever. Naposledy jsem byla v zoo v Budapešti a v Chomutově. Nejvíce se mi ale líbila zoo v Praze. Tam jsem byla minulý rok už jenom proto, jaký má přesah, například s vypouštěním koní do volné přírody. A jinak ze zvířat mám nejraději plameňáčky. Paní Lenko, díky i za váš příspěvek, za vaši fotku. A co vy, jak to máte se zoologickou zahradou? Která je podle vás ta nejhezčí a kdy jste tam naposledy byli? Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Iva Frelingová a taky Miroslav Žbirka a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o zoologických zahradách a k nám do studia se dovolal i pan Jarda ze Štětí. Pane Jardo, hezké odpoledne a hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Severu, nejlepší lidi. Já chci jenom říct, už jsem dostatečně starý, přes 70, takže zoologických zahrad jsem absolvoval mnoho. To znamená Lipsko, tady v Čechách, v Maďarsku. Nebudu to vyprávět. Jednoduše mě uchvátila teďka na poslední chvíli dvě takové zoli. V loni jsme byli s malejma vnoučatama v Chomutově. Vyrazili jsme si tam do zoologické zahrady. Já už jsem nemohl chodit, takže jsme si vzali ten vláček. Jeli jsme vám s tím vláčkem a ten osmiletý vnuk, kdy jsme seděli na první sedačce, tak měl hrozný zážitek, když ten zubr napad to naše auto.
0: Ano.
1: Rozumíte? To jsou takové věci. Pak bych, ale tady to bych spíš vyloučil, protože potom ty děcka nevidějí, jak žijou ty, když se jezdí těma autobusama a ty zvířata. Ale co mě ještě uchvátilo s druhou partou těch vnoučat, jsme jeli na Slovensko do Lázní a tam jsme se zastavili ve starém městě na Moravě. A tam já jsem zůstal zadkem úplně sedět na zemi, poněvadž víte, co tam je? Ve starém městě je přes 2000 asi 400 zvířat,
0: ano.
1: Ale ze děle zadělaný. A já jsem zámečník, jo, já to ocením. To je taková procházka, taková, to, jak bych vám to řekl, taková vize o tom, jak ty lidi musí přemýšlet a pracovat, že jsem tam strávil 4,5 hodiny, babička, děti nadávali, už byly otráveny a já vždycky stoupnu třeba u ty krávy, u toho zubra, u toho tygra, rozumíte, nebo u toho medvěda.
0: Pane Jardo, já si to dokážu úplně představit, naprosto
1: no,
0: živě.
1: Opravdu, když by někdo měl cestu kolem starého města, ať počítá, že v ty zoologické strávy minimálně 2,5 až 3 hodiny určitě. Já tam byl 4,5 hodiny, musel mě otáhnout. Opravdu to je něco překrásného.
0: Pan Jarda ze Štětí, tak díky moc za skvělý tip a díky i za upozornění, ale já si myslím, že když natrefíte právě na nějakou takovou nádheru, tak to vůbec nevadí, kolik času tam strávíte. Díky za zavolání, mějte se a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní Dáme řeč. My si povídáme o návštěvách zoologických zahrad a k nám na e-mail dámeřeč@rozhlas.cz napsala i paní Milena, když jsme bydleli v Praze a pak v Troji na sídlišti bylo slyšet plnou zvuku právě ze zoo. Chodili jsme tam často, z jara spousta mláďat, v zimě uvnitř pavilonu jsme pozorovali opičky. Liberecká zahrada je super, na menším prostoru a zajímavá. Chomutovský zoopark taky, Dvůr Králové, to je rozlehlé safari. Každá i malá soukromá zahrada je ničím originální. A paní Milena nás zdraví z Úlovic. No a paní Mileno, když jste mluvila o tom jaře a spoustě mládat, tak takový malý baby boom zažívá letos děčínská zoologická zahrada. Po 12 letech tam totiž znovu přišla na svět prasátka vysajánská, narodili se taky například mary stepní, kozy šrouborohé, sambary skvrnité a spousta dalších. Naše redaktorka Veronika Jaklová si to pochopitelně nemohla nechat ujít a do zoo se vypravila společně s mluvčí Alenou Houškovou.
1: My tady zrovna stojíme teďka u výběhu ovcí kamerunských, protože zrovna tady se narodilo první letošní mládě. K němu pak teda v průběhu roku přibylo ještě další. To první byl sameček, ten už dokonce odešel dělat radost návštěvníkům do ústecké zoologické zahrady a návštěvníci tady u nás aktuálně mohou vidět samičku. Ona je skoro celá bílá.
2: Stačí udělat jenom pár kroků naproti výběhu těch ovcí je výběh oslíčků a tam vidím další mláďátko.
1: Ano, to je naše Dorotka, oslička, osla domácího samička, po tatínkovi zdědila šedé zbarvení a mně se třeba na ní hrozně líbí její uši, ty jsou takové skoro tříbarevné.
2: Musím se zastavit tady u těch opiček, protože tam evidentně nějaké mláďátko opravdu vyvádí, houpe se na nějakém provaze, nebo co to je?
1: To je stará hasičská hadice, kterou nám tady vždycky hasiči dají jako pověřazení, když už doslouží. Vidíte, že u těch chápanů zrovna, když se řekne chápan, tak se mu neříká jen tak chápan, on má totiž chápavý ocas, vidíte tu opičku, jak se přidržuje nebo dokáže přidržet vlastně jenom za ten ocas a dokáže tam pěkně řádit. Tady teda máme mládě, není letošní, je loňské, ale myslím si, že letos si ho návštěvníci užijí mnohem víc, než by se ho užili v loni, protože v loni ještě chodilo vlastně s maminkou jenom přivinuté na tom těle a letos už teda řádí o 106 a ukazuje pěkné opičárny.
2: Za boudou se před námi schovávají malí klokánci.
1: Jsou to klokani, kdybych měla říct druh, tak klokan rudokrký. Oni se vlastně vyvíjí už přes zimu v tom vaku té samice. Tohle to už jsou teda odrostlá mláďata, která už jsou vyskočená, už nepotřebují to bezpečí toho mámy na vaku a vidíte, že už nepotřebují ani mateřské mléko, už si přižírají tady, co jim chovatelé připraví, anebo mají rádi i nejrůznější okus a tady teďka vidíme, jak si tenhle ten maličký pochutnává na nějakém lístečku.
2: Tak popojdeme dál.
1: Stojíme u výběhu koček rybářských a po několika letech se nám konečně podařilo odchovat kočky rybářské. Zatím nejsou vidět, ale myslím si, že v následujících týdnech návštěvníci už uvidí. V boudě se skrývají tři krásná koťátka.
0: Rozhodně si ten letošní baby boom v děčínské zoologické zahradě nenechte ujít, doražte tam i vy. A když se naposledy narodili právě ty mláďátka, kočky rybářské, tak to bylo tak kouzelné. Sice vypadají jako úžasná koťata, ale nenechte se zmýlit, jsou pěkně ostrá. A chovatelé říkají, že když se k ním přiblížíte, tak syčí jako velká kočka. A tak to přesně má být. Každý den je zoo otevřená, respektive dokonce prázdnin, od 8 do 19 hodin. We'll

0: Eva Farná dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeči, my jsme si povídali o návštěvách zoologických zahrad, tak a jak se zdá, nemůžeme se shodnout, která zoologická zahrada je ta nejhezčí, ale podle mě všichni jsme se shodli, že každá má svoje kouzlo. Tak my choďme do nich, protože je to takový balzám na duši. Další téma společně rozebereme zase zítra, tedy společně, tentokrát už s Lenkou Šobovou. Zítra si budete povídat o partnerském souladu a nebo naopak nesouladu. My pokračujeme na Českém rozhlase Sever přesně ve 9:45. Se těšte na zámecké léto. A já vám posílám další písničky. Třeba tu od Jaromíra Nohavici. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se vám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme. Teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů, kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí. Takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím, cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. Tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrůžce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Oznámení přijali i soudy v Ústí nad Labem nebo Teplicích. V srpnu začnou opravy silnice 1/28 mezi Skršínem a Odolicemi na Mostecku. Obec Kravaře si z centra České Lípy odvezla sochu Archanděla Michaela. Přes den proměnlivo čekejte občasný déšť, nejvyšší teploty dnes dosáhnou i 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Policie od rána prověřuje výhrůžku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něho kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Silničáři začnou v srpnu s plánovanou opravou silnice 1/28. Konkrétně půjde o úsek mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Opravy se týkají 3-kilometrového úseku. Kromě výměny asfaltového povrchu dělníci opraví část svodidel a pročistí příkopy a propustky pod sjezdy. V místě bude provoz během oprav řízený semafory anebo samotnými dělníky. Celkové náklady představují 30 milionů korun, hotovo má být během listopadu. V klášterní zahradě u Českolipského muzea už nestojí socha Archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Více než 3-metrové dílo tam stálo do 70. let minulého století. Obec sochu převezla do restaurátorské dílny a teď hledá peníze na její renovaci. Na původní místo se už téměř jistě nevrátí, říká to zástupce starosty v Kravařích Vít Vomáčka z ODS.
3: Jak se změnily vlastnické poměry, tak obec tam nemá žádný svůj pozemek. My jsme nedávno požádali krajský úřad jako zřizovatele o vydání a musím říct, že teda krajský úřad se k tomu postavil velice krásně a bez problému nám je vydal.
0: Ukrajinské nepilotované letouny prodlužují dolet. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou už teď schopné překonat vzdálenost i více než 3000 kilometrů. V minulém týdnu ukrajinské drony zasáhly rafinerii třeba v sibirské Tjumeni, vzdálené od ukrajinské hranice na 2000 kilometrů. Prezident Ukrajiny svolal poradu k takzvaným dálkovým úderům na cíle v Rusku. Na sociálních sítích pak napsal, že potenciál ukrajinských dronů ohrožuje cíle v hlubokém ruském týlu a představuje problém pro ruské politické a vojenské vedení. Většinu protivzdušné obrany totiž Rusko podle Zelenského soustředilo kolem Moskvy, státních rezidencí, kolem Krymského mostu a u Petrohradu.
1: Počasí.
0: Je stále zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přes den bude postupně proměnlivo, k večeru mají srážky i oblačnost ubývat. Teploty mezi 22 až 25 stupni. Na horách dnes do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále čekejte problémy na silnici 227 u Měcholupské křižovatky u Holedeče na Lounsku. Policie prostor zprvu uzavřela kvůli vážné nehodě dvou osobních aut. Problém by měl být řešen teď kyvadlovou dopravou. Po nehodě dvou osobních aut čekejte také komplikace stále s průjezdem na silnici mezi Terezínskou křižovatkou a Litoměřickým Tyršovým mostem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den z Českého rozhlasu Sever. Je tu dopolední Express a v něm dnes jeden úspěšný textilní průmyslník, hora s půvabným jménem Meluzína, zajímavá vědecká zahrádka, která mapuje změny klimatu na jednotlivých plodinách, ale taky úplně obyčejná papírová krabice. Písničky, které nestárnou, zaspívají plavci a olympici. Na začátek, ale velmi tematicky, Michal David a jeho Právě začínáme.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Olympici a jejich dynamit v souvislosti se zprávou o těch výhruškách stran útoků na úřadech a v nákupních centrech, písnička, která se bohužel také dost hodí. Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever, máme 11 minut po 10. a představíme si dnešního slavného Severočecha. Tentokrát to bude úspěšný textilní průmyslník.
1: Slavní Severočeši. V děčínské čtvrti Binov se v roce 1867 narodil významný textilní průmyslník Oskar May. Po získání technického a inženýrského vzdělání nastoupil do přádelny a tkalcovny v bavorském Boymanheimu, kterou původně založil jeho dědeček, známý vynálezce a podnikatel Maximilian Drosbach. V roce 1894 převzal po svém otci a strýci vedení podniku. Firmu, která se stala hlavním motorem industrializace celého regionu, úspěšně vedl 45 let. Proměnili v technologicky soběstačného giganta, který dokázal jako jeden z mála realizovat celý výrobní proces na jednom místě. Díky svému bohatství a vlivu získal May přezdívku Král z Boymanheimu. Pro spolehlivé zaměstnance nechal vybudovat unikátní dělnickou kolonii. Jako štědrý mecenáš financoval vědecké, topografické a archeologické výzkumy zaměřené na starověký antický svět. Byla to například expedice archeologa Wilhelma Derfelda v Troji nebo vzdělávací cesty mladých badatelů, historiků a studentů do Řecka. V Alpách také nechal postavit unikátní zajištěnou cestu na vrchol hory Hochvogel, která je vysoká téměř 2600 metrů. Když v roce 1937 kvůli vysokému věku Oskar May z vedení firmy odstoupil, zanechal po sobě stabilní a prosperující impérium. Zemřel v roce 1942.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínka na československou superstar ve vysílání Českého rozhlasu Sever a teď turistický tip.
1: Křížem krajem.
0: Mezi nejkrásnější vyhlídky ve střední oblasti Krušných hor prý bez váhání lze zařadit vrchol s romantickým názvem Meluzína. Kdo si to pěšky nebo na kole šine po krušnohorské magistrále od Měděnce směrem ke Klínovci, tomu Eva Bucharová vřele doporučuje, aby nelitoval času a na chvíli se na Meluzíně zastavil.
2: Meluzína dosahuje výšky 1096 metrů nad mořem a jako tisícovka je čtvrtou nejvyšší horou v Krušných horách. Není zarostlá lesem, její vrcholová plošina nabízí několik vyhlídkových míst. Z nich směrem na západ vidíme rozložitý Klínovec s charakteristickou věží. Na severu vévodí krajině poseté větrnými elektrárnami vrchol Fichtelbergu. Východním směrem se otevírají Krušné hory kolem Velkého Špičáku, Jelení hory a Mědníku. Jak se stáčí pohled k jihu, vidíme krásně do hlubin po Ohří s Nechranickou přehradou a hluboké údolí řeky Ohře. Za ním se vzhůru šplhají Doupovské hory. Hora Meluzína je taky zajímavá tím, z čeho je vytvořena. Říká se tomu eklogit. Tahle hornina vzniká ve velkých hloubkách zemské kůry pod velkým tlakem a teplotou. Vyznačuje se střední až hrubou zrnitostí na zelenalé barvy. Na zemském povrchu je eklogit celkem vzácný a proto si ho na Meluzíně užijte. Na vrchol Meluzíny nevede značená turistická trasa, ale pěšinky vyšlapané v Borůvčí svědčí o tom, že sem turisté chodí. V těsné blízkosti hory prochází dálková evropská trasa E3, která v této pasáži lícuje s krušnohorskou magistrálou, oblíbenou trasou cyklistů a v zimě běžkařů. Přes rozcestí pod Meluzínou prochází taky zelená turistická trasa. Spojuje Vejprty, Kovářskou a Háj se stráží nad Ohří.
1: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever

0: Máme minutku po půl jedenácté a teď se společně vypravíme na zahrádku, ale nebude to zahrádka obyčejná. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají už čtvrtstoletí jednu velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysázené vybrané druhy rostlin a vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze a podle toho dokážou sledovat změny klimatu.
1: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešení ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
2: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
1: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek, my máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
2: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
1: Třeba ten rybíz alpský tady v těch našich podmínkách každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
2: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
3: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybraných fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
2: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
1: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lísek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
2: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
3: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. Je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
2: Popisuje Lenka Hájková z Doksan, Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a já jsem vám v úvodu slibovala spoustu zajímavých věcí, ale také povídání o úplně obyčejné papírové krabici. A jeho čas přišel právě teď.
1: Babské rady.
2: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Slovenská zpěvačka Kristýna, posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever a v něm nesmí chybět tipy na zajímavé akce. Při pondělku je to, uznávám, trochu slabší, ale já doufám, že vám to nebude příliš vadit. Kinematograf Bratří Čajíků stále parkuje v lesoparku Osmička v Lovosicích a od 9 hodin bude promítat dnes bláznivý Marsupilami, tedy dobrodružná podívaná, která prý potěší i mladší publikum. Další pozvánka, kterou pro vás mám, míří do Ústeckého muzea, kde můžete navštívit výstavu nazvanou Planeta Plantae. Svět podle rostlin chce pomoci návštěvníkům prozřít rostlinnou slepotu, která brání plně pochopit význam rostlin pro veškerý život na planetě Zemi. Tak jestli vám flóra není cizí, vyražte do Ústeckého muzea. No a další pozvánka, ta je pro cestovatele. Od 16 hodin v Městském informačním centru v Duchcově začíná výstava fotografií nazvaná Putování po Laponsku. Fotografie jsou z dílny cestovatele Dušana Petráše a vy si je můžete prohlédnout celé prázdniny. Začalo to 1. července, končit budeme 30. srpna, takže času dost. Já myslím, že jako cestovatelský tip pro ty, kteří touží po krajinách ne tak turisticky zprofanovaných, je to ideální. Teď Karlův most.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Neznámý pachatel vyhrožoval v Česku bombou na 400 adres. Na hlášení reagovaly i soudy v Ústí nad Labem nebo Teplicích. Na Horní Rybník v teplické zámecké zahradě se po 3 letech vrací lodičky. Město pro ně nechalo postavit nové nástupní molo. Podvodníci rozesílají falešné pokuty pod záštitou společnosti Easy Park. Přes den proměnlivo čekejte občasný déšť, nejvyšší teploty dnes dosáhnou i 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Dnes ráno nahlásil neznámý pachatel bombu na krajském soudu v Ústí nad Labem. Podle mluvčí soudu Gabriely Nedělkové byli zaměstnanci evakuováni. Policie budovu prohledala, bombu ale nenašla. Zaměstnanci už se vrátili a okolí soudu je průjezdné. Pachatel podle policie vyhrožoval zhruba 400 úřadů a obchodních center po celé republice. Policie oznámení prověřuje, závažnost výhrůžek ale hodnotí jako nízkou. Policie také vyzvala provozovatele, kteří výhrůžku obdrželi a zatím se jí neozvali, aby kontaktovali linku 158. Teplice otevřely nové molo na Horním Rybníku v zámecké zahradě. Slouží i jako půjčovna pramic a umožňuje bezpečný nástup do loděk. Město za moderní objekt zaplatilo přes 10 milionů korun. Nákladné byly třeba základy ve vodě, říká architekt Petr Sedláček.
3: Protože to vlastně způsobuje stížené podmínky té realizace, protože to molo je zakotvené do dna toho rybníka, to je nestabilní, takže to má poměrně hluboký základy. Pak samozřejmě je ta odvaha jakoby investora jít do kvalitního materiálu.
2: Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování anebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Sama firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
4: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou zaslal německému prezidentovi Franku Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a v Berlíně při potyčce zastřelila.
1: Počasí.
2: Stále je až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přes den čekáme především proměnlivo. K večeru budou srážky i oblačnost postupně ustupovat. Nejvyšší denní teploty mezi 22 až 25 stupni. Na horách dnes do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dejte pozor na silnici číslo 240 na Litoměřicku u Kleneče. Osobní auto tam sjelo u kruhové křižovatky do příkopu. Nehoda omezuje provoz v Teplicích, je to na kruhové křižovatce v Trnovanech v odbočení do ulice Nákladní. A na průtahu Zahrádkami na Českolipsku po silnici 1/15 pozor v křižovatce na Holany. Tam se srazilo osobní a nákladní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme po zprávách a tak může pokračovat dopolední Express Českého rozhlasu Sever a nás v něm čeká medicínské téma. Naším dnešním hostem totiž bude chirurg a zároveň ředitel nemocnice Teplice Martin Sesek a společně budeme mini-invazivně řešit nejrůznější problémy v dutině břišní. Už po písničce Petra Kotvalda.
1: Dopolední Express s Lenkou Šo-

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Bolest břicha potká čas od času každého z nás a většinou jde o něco banálního, ale může jít i o vážné diagnózy, které nejenže vyžadují návštěvu lékaře, ale dokonce volají po operaci. A právě o mini-invazivních operacích v případě zánětlivých nebo nádorových chorob střeva a žaludku si dnes budeme povídat s doktorem Martinem Sesekem, primářem chirurgie a ředitelem nemocnice v Teplicích. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak když už jsme u těch operací a já jsem rovnou zabrousila do mini-invazivních, co všechno do toho ranku vlastně spadá?
2: V podstatě se tím dají dneska dělat veškeré operace v dutině břišní. Ten rozdíl oproti takzvané klasické operaci je ten, že my tomu pacientovi ubližujeme méně a umožňuje nám to technika, vývoj techniky v posledních desetiletích a dneska v podstatě jsou dva základní mininvazivní přístupy a oni jsou si velmi podobné. Ten první starší nebo historicky starší je takzvaná laparoskopická operativa a ten modernější, který na ní navazuje nebo spíše ji rozvíjí, je robotická chirurgie.
1: Jasně, rozumíme tomu, tam přichází ke slovu stroj, který částečně nahrazuje nebo zpřesňuje tu lékařskou práci, ale pojďme si říct, jestli je ten mini-invazivní přístup vždycky ten nejlepší, nebo jestli existují případy, kdy prostě nad staré dobré otevření celé dutiny břišní není?
2: Samozřejmě existují, tou mini-invazivním přístupem laparoskopickým a robotickým se nedá vždycky vyřešit každá situace. My proto, aby jsme takto mohli operovat, tak potřebujeme mít určitý přehled a určitý prostor té dutině břišní. Mm-hmm. Což při zejména některých akutních stavech anebo onemocněních, které zajímají velký rozsah, když řeknu velké nádory, tak ten prostor nemáme, nebo ta manipulace je obtížná a technicky už to nejde a jsme nuceni a některé operace prostě děláme ještě standardní klasickou cestou. Ale v posledních letech je to na úbytě a většinu diagnóz dutině břišní operativně řešíme mininvazivně.
1: U jakých diagnóz se ten mini-invazivní přístup využívá úplně nejčastěji?
2: Dneska už standardní technika je operace žlučníku, operace slepého střeva, operace břišních kýl nebo bráničních kýl. Více jak 40 let se standardně tyto výkony dělají laparoskopicky a otevřeně jen zcela výjimečných situacích.
1: Chápu to tak, že otevřít břicho musíte ve chvíli, kdy je to akutní a nemáte dost času na to, abyste zmapovali, co přesně se v tom břiše děje, kde přesně máte najít problém, anebo je ten problém tak velký, že ho prostě potřebujete řešit a vidět na něj očima.
2: Obě situace jsou, říkáte správně, taková ta úplně nejčastější nutnost a klasické rychle otevřené operace je nepřehledné krvácení. Jo? Protože těmi malými nástroji, my když se v tom neorientujeme, tak nejsme schopni to krvácení rychle zastavit, když si to břicho otevřeme ze široka, tak použijeme prostě ruce, kterými jsme schopni prostě prostou kompresí zastavit krvácení, vysušit tu situaci, si zpřehlednit a pak pokračovat té operaci dál.
1: Vysvětluje doktor Martin Sesek, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Doktor Martin Sesek je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o mini-invazivní operativě v oblasti břicha. A zatím jsme zmiňovali takové ty, teď já jsem totální laik, tak si to dovolím, to zlehčení, ty triviální diagnózy, žlučník, slepé střevo a tak. Pochopitelně nádorová onemocnění, to už taková trivialita není. Kde nejčastěji se v dutině břišní nacházejí nádory a jsou vždycky operabilní?
2: Já bych nejdřív ještě reagoval na to vaše zjednodušení. Všechny tyhle ty triviální nemoci, o kterých jste hovořila, tak potenciálně v určitém věku nebo při souhře okolností můžou člověka ohrozit na životě. Hmm. To je potřeba mít stále na mysli, přestože standardně dobře diagnostikovaný, zavčasu odoperovaný zánět slepého střeva nebo žlučníku a nebo žlučníková kolika je opravdu standardní, relativně banální výkon a neměl by se komplikovat, ale přesto v určité schodě i v dnešní době se na tyto nemoci dá zemřít.
1: Omlouvám se za to hrubé zjednodušení.
2: A laická veřejnost to tak nevnímá, ale prostě opravdu záleží, kdy ten člověk přijde, s jakým nálezem, jaké má choroby, jak to v té rodině břišní vypadá. Takže to, že v 99% případů se to dá řešit standardní cestou, ano, to je pravda, ale bohužel prostě nějaké malé procento těch rizik tady stále zůstává.
1: Já tu dutinu břišní vůbec vnímám jako strašně nebezpečný terén. Možná je to zase velmi laická představa, ale tím, že jsou tam zažívací orgány, střeva, věci, ve kterých se jiné věci kazí, tak ve chvíli, kdy se něco na takové věci pokazí, tak to na mě dělá dojem, že to může být velikánský problém.
2: To nebezpečí tam je z mnoha důvodů. Jednak je to opravdu velká plocha, velký orgán a ve chvíli, kdy tam probíhá nějaký těžký zánět, který se vám velmi rychle může rozšířit do celé dutiny břišní, tak je to opravdu pro ten organismus velmi velká zátěž. Druhá věc, že trávicí trakt je metabolicky velmi důležitý a dokáže a ovlivňuje spoustu procesů v těle a jeho onemocnění prostě člověka může velmi těžce potrápit a zase v těch nejhorších variantách ohrožuje na životě a v některých nemocech nebo případech je i příčinou úmrtí.
1: Pojďme k těm nádorovým onemocněním. Kde se tak nejčastěji nádory v dutině břišní objevují a kde je to jako největší problém z pohledu lékaře, který to chce řešit?
2: Nejčastěji u nás se vyskytují nádory tlustého střeva. V naší populaci je to velmi vysoký výskyt. Ty jsou ve většině případů, když jsou včas diagnostikovatelné a dneska už máme i screeningové programy na včasné odhalení nádoru tlustého střeva, jako je test okultního krvácení u praktického lékaře nebo kolonoskopické vyšetření po 50. roce věku. Tak my jsme schopni poměrně standardně a relativně jednoduše dneska už mini-invazivně z té laparoskopie nebo robotiky ty nádory odoperovat, tak aby ten průběh pro toho pacienta byl co nejlehčí a nejrychlejší návrat k zdraví. Další skupinou nádorů, která bohužel je na vzestupu a která už tak dobře řešitelná není, nebo ve většině případů nebo obecně má horší prognózu, jsou nádory slinivky břišní. Které bohužel jsou velmi agresivní a ta diagnóza často přichází pozdě, protože oni jsou klinicky němé, nebo ty příznaky nastupují už ve fázi, kdy je často přítomný rosev. A to výrazně snižuje vlastně operační možnosti léčby. A měli bychom se říct, že pokud chceme nádory zažívacího traktu vyléčit, tak chirurgie je jednoznačně součástí té léčby. Ostatní metody pomáhají, ale nedokáží ty pacienty vyléčit. Bez chirurgie to nelze. Jo? Dneska ten proces je multidisciplinární, onkologové, gastroenterologové, chirurgové, radiologové, všichni se podílejí na diagnostice a léčbě nádorového onemocnění, ale bez chirurga nelze prostě toho pacienta dostat do stádia, že je vyléčen.
1: Říká doktor Martin Sesek, se kterým si na tohle téma budeme povídat dál zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je doktor Martin Sesek, ředitel Teplické nemocnice, ale hlavně chirurg, se kterým si dnes povídáme o mini-invazivní operativě v oblasti dutiny břišní. Zastavili jsme se u nádorových onemocnění a už jsme zmiňovali i ta zánětlivá. A já vím, že se dnes hodně citují takové ty chronické zánětlivé choroby, jako je Crohnova nebo ulcerózní kolitida a tyhle věci. Jsou to skutečně zánětlivé choroby, se kterými si medicína neví rady jinak, než že postupně odkrajuje ty nemocné části střev, pokud mluvíme třeba o tom Crohnovi?
2: Naštěstí dneska ta doba pokročila, takže konzervativní metody léčby jsou dále, jsou vyspělejší. Dneska máme u těchto nemocí možnosti biologické léčby a ta chirurgie je součástí toho léčebného procesu, ale v podstatě je tam pro ty komplikace. Pro komplikace z růstu, zúženin střeva, anebo tehdy, když ta konzervativní léčba selhává. Nicméně prostě počet operací pro tyto diagnózy klesá z důvodu toho, že se vylepšuje konzervativní medicína.
1: To zní jako velmi dobrá zpráva. Když zůstaneme u zánětů a nebudeme se věnovat těmhle chronickým chorobám, tak co všechno, kromě slepého střeva, se nám může v břiše zanítit a skončí to vám na stole?
2: Žlučník, o tom už jsme mluvili. Mm-hmm. A pak bych řekl, že velkou skupinou pacientů, kteří k nám přicházejí většinou akutně, je takzvaná divertikulitída, nebo diagnóza divertikulitídy, což je zánět výchlipek na tlustém střevě. Mm-hmm. Do podvědomí veřejnosti tohleto onemocnění přišlo asi nejvíce za prezidentování pana Václava Havla, který Jasně. měl akutní komplikaci, kdy mu ten divertikl prasknul.

0: endoskopicky se dá. Tam už je to ale hodně na tom individuálním nálezu. Dneska je to tak, že se většinou snažíme alespoň tím laparoskopem se do toho dutiny břišní podívat a zjistit, jestli jsme schopni nebo nejsme schopni to řešit. Musím říct, že ta doba pokročila tak daleko, že velmi často jsme a tomu člověku prostě způsobíme podstatně méně rané plochy, kratší stonání. A ta laparoskopie i v těchto diagnozách má své místo.
1: Robota nepoužijete, protože není čas na toto připravit tu robotickou operaci v takovou chvíli?
0: Jednak je to dostupností toho robota a druhá věc je, že robot je vlastně vyčlený pro nějaké diagnoze ve smyslu spíš chronických a plánovaných operací. Je to speciální tým, který není k dispozici 24 hodin denně. A třeba na Ústecký kraj máme robota jenom v Ústecké nemocnici, takže ty ostatní si musí poradit laparoskopicky a jde to. Oni ty metody vlastně svým přístupem jsou velmi podobné. Ten rozdíl pro pacienta vlastně není. Pacient nepozná, jestli je operován roboticky nebo laparoskopicky. Jasně. Ty vstupy jsou stejný nebo téměř stejný. Ten rozdíl je pro toho operatéra a pro ty možnosti, které mu ten robot dává, dostat se do horších prostorů, pracovat možná s větší precizností, ale s větším komfortem pro toho operatora, protože krom toho, že to minimalizuje třes, tak je tam větší rozsah toho vlastního pohybu v té rutině břišní, co ten robot dává tomu operatérovi.
1: Vysvětluje doktor Martin Sesek, se kterým si dnes povídáme v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a v tom povídání budeme pokračovat i po písničce skupiny Elán.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Doktor Martin Sesek je dnes hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Severa. V dopoledním expresu si s ním povídáme o mini-invazivních operativních metodách a neustále říkáme, že jsou šetrnější a ohleduplnější k pacientovi, že mu míň ubližují. To je velikost té jizvy, kterou způsobíte, tak zásadní v té následné rekonvalescenci, protože všichni, kdo byli na nějaké mini-invazivní operaci, tak vědí, že mají kolik? 3 dírky do břicha a tím to končí?
2: U těch nejjednodušších výkonů jsou to 3 dírky do břicha, a u těch větších resekčních je to 5 nebo 6. A s tím, že my vlastně tím přístupem jsme schopní celý ten orgán, a mnohdy je to třeba i půlka nebo celé tlusté střevo nebo celý žaludek, kompletně odpreparovat, ušít spojky mezi těmi konci a pak to někdy musíme vytáhnout ven, takže tam si musíme pomoct nějakým řezem, ale ten řez je opravdu limitovaný jenom na to, aby jsme extrahovali ten orgán z dutiny břišní. A ano, v podstatě ukazuje se to, že velikost té rány, to je takzvané laparotomie nebo řezu do stěny břišní, je v tom pooporečním průběhu velmi důležitá, protože čím větší rána, tím větší bolestivost, tím větší stres pro toho pacienta, tím my jsme nuceni to tlumit silnými analgetiky, většinou opiátového typu, a ty zase působí na utlumení celkového metabolismu, hybnosti střeva, chování toho pacienta a vlastně ho déle upoutávají na lůžko jenom z toho důvodu, že to víc bolí. Když to ta laparoskopie, když ta bolestivost je menší, my se těm opiátům prakticky úplně můžeme vyhnout. Ten člověk velmi rychle stává z postele, rychle se obnovuje funkce střevní a žaludku a celé to vlastně je nastartované tak, že ta rekonvalescence je uspíšená a ten člověk to vnímá lépe.
1: Další věc, která je nepříjemná, pokud jde o operativu, tak to je anestezie. Připadá v úvahu u operací, o kterých se bavíme, částečná anestezie, anebo vždycky musí dojít k té celkové?
2: Tam vždycky musí být celková, protože my proto, aby jsme v té dutině břišní viděli a měli přehled, tak vlastně tu dutinu břišní nafukujeme oxidem uhličitým a k tomu potřebujeme mít kompletně povolené té břišní svaly. Takže tam je potřeba takzvaná relaxace a když dáte relaxaci, tak ten člověk přestane dýchat. A což je velmi nepříjemný pocit, takže on musí být kompletně uspaný a ty dýchací funkce za ním přejímá ventilační přístroj. Takže celková anestezie ano. Nicméně zase je to tak, že moderní anestetika jsou podstatně šetrnější, lidé ji snášejí lépe a v podstatě dneska už není velký rozdíl, jestli ta anestezie trvá hodinu nebo 3 nebo 4. Když je dobře vedená s moderními léky, tak ten pacient prostě se budí v podstatě do nějakého komfortu a nezažívá takové ty těžké po anesteziologické stavy, které bývaly dřív.
1: Já jsem celé to naše povídání začínala u bolesti břicha, se kterou se setká každý. Kdy ale je ta bolest břicha signálem k tomu, že bychom měli zamířit k lékaři, že už je to něco, co doma nevyřešíme, co nepřejde samo, za čím je prostě nějaký velký problém?
2: Asi bych to rozdělil. Chronická bolest břicha, když vlastně delší dobu ve stejném místě, třeba po jídle nebo po nějakých opakovaných záležitostech přetrvává, nelepší se to, tak to může být známka nějakého chronického onemocnění. A u té akutní je to jednoznačně intenzita té bolesti. Pokud je výrazná, obzvláště lokalizovaná do nějakého místa, neustupuje, někdy ta bolest může i šokovat, paralyzovat, tak tu chvíli prostě neváhat a vyhledat akutní lékařskou pomoc.
1: Raději přijít zbytečně, než něco prošvihnout?
2: Je to tak. Člověk doma nedokáže poznat, jestli prostě ho bolí břišní kolika ze špatného jídla, anebo jestli je to prasklý žaludek s vylitím vlastně žaludečního obsahu do dutiny břišní. To dokáže rozeznat ten odborník. A zase, když praskne žaludek, to vás do té nemocnice opravdu rychle přivede.
1: Říká doktor Martin Sesek, primář teplické chirurgie a taky ředitel nemocnice v Teplicích, kterému pro dnešek děkuju za to, že si na nás udělal čas. Díky moc.
2: Já také děkuji a naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, jedno povídání s hostem je za námi, ale vy víte, že na další se můžete těšit po 13. hodině. No a protože je pondělí, tak dnes po 13. hodině uslyšíte pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Heze v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě a práci něco dokázaly, a jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michail Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politické výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychle jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo? Rovně.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog, diplomat a někdejší prezidentský mluvčí Michail Žantovský.

0: Věra Špinarová v závěru pondělního dopoledního expresu. O úplný konec se hudebně postarají Bee Gees informačně. Nás do závěru posune Slávka Brádlová a její dnešní Itálií vonící recept.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tak pokud se vám stýská po dovolené v Itálii, můžeme si ji tak trošku připomenout tím dnešním receptem. Bude to rajská polévka s parmazánem. Budeme potřebovat jednu konzervu loupaných krájených rajčat, ta konzerva je o váze 400 gramů, k tomu jednu středně velkou cibuli, jeden stroužek česneku, trochu olivového oleje, sůl, pepř, parmazán a asi tak půl litru zeleninového vývaru. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. V hrnci rozehřejeme asi tak 3 lžíce olivového oleje, spěníme na něm cibuli, pak přidáme utřený česnek a krátce orestujeme. Na tento základ dáme rajčata z konzervy, prosmahneme, osolíme, mírně opepříme, zalijeme vývarem a provaříme. Nakonec polévku rozmixujeme a na talíři zdobíme hoblinkami parmazánu. Pokud nemáte pravý parmazán po ruce, tak můžete úspěšně použít i sýry Gran Padano nebo Gran Moravia.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku přijde na 20 milionů korun. Dnes začala sanace skalního masivu u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem. Čekejte velkou nebo proměnlivou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré poledne. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Přes 20 milionů korun bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. S opravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Komunikace Litice Holany původně v rozpočtu nebyla, tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze, takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci do opravy. Klasická oprava odfrézováním, vyčištěním příkopu, propustky a podobně, klasická velkoplošná oprava.
0: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci podle aplikace Munipolis zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchodná, lidé ale musí dbát zvýšené opatrnosti. Práce potrvají přibližně měsíc. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic rostou. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 42 korun a 32 haléřů. Nafta stála průměrně 43,77. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena ropy na světových trzích současně klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6%. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických vzdušných úderů na Irán. Sport. Fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michála Ileková skončila v prvním kole. Počasí. Bude převládat velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 21, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrně na Českolipsku na silnici 260 u Tuhaně spadl na silnici strom. Už by tam měli být hasiči. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly pondělní polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, takže volejte 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte i SMSky na číslo 91104. Dnes se dopolal jako první pan Honza Zloun, přál si písničku od Leonarda Cohena, Haleluja. A písnička putuje všem posluchačům.

0: Leonard Cohen a jeho Haleluja. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, pojďme na další písničku na přání. A právě teď se k nám do studia dovolala paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne. A tuto písničku jsem před pár dny zaslechla a moc se mi líbila. Taky posílám všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého víkendu, týdne.
0: Ano, skupina Jelen a Miluju tě, tak díky za zavolání a výběr. Mějte se a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Skupina Jelen a Miluju tě. Pokračujeme v písničkách na přání a to další už u nás na lince, tedy ve studiu Českého rozhlasu Sever, vybírá paní Jaruška Spolet. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, Renatko. Já bych chtěla zahrát naší hodný paní učitelce Anice Seifertový, která je na Pahorku v Litoměřicích. Měla včera svátek. Že jí mám moc ráda, že si ji vážím i za to, že to byla moje paní učitelka, i jsem jí zlobila, ale mám jí moc ráda a všechny žáci přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a dlouhá léta. Máme vás rádi, paní učitelko.
0: Tak jo.
1: A vám děkuju, Renatko.
0: Velmi za málo a společně jsme vybrali písničku od Vaška Neckáře, Je ráno, ano. Díky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Vašek Neckář a Je ráno, ano. Tady je Český rozhlas Sever a o písničku si zavolala i paní Jana z Ústí nad Labem, bude to od Zuzky Navarové Andělská a paní Jana ji posílá všem posluchačům a hlavně pro paní Helenku z Oldřichova na Hranicích, protože díky ní právě tuto písničku objevila a moc jí za to děkuje. Tady je Zuzana Navarová a její Andělská.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Bože,

0: pak.
1: Zuzana Navarová a její andělská. A tady je první e-mail dnešního dne v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Hezké pondělí, včera měl 83. narozeniny britský zpěvák Mick Jagger z kapely Rolling Stones. Tak něco od nich. V Jaroslavům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: Rolling Stones a jejich Angie. Pokračujeme v písničkách na přání a tu další už vybírá paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: I vám děkuji a prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače, písničku od Aťky Janouškové Zázračný doktor.
0: Písnička je připravená, díky a hezký den.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Napodobně.
2: Jednou prý v Kentucky pan

Aťka Janoušková a zázračný doktor. 12 hodin a 38 minut k tomu vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď probíhají písničky Nepřání. Ta další je opět z e-mailu, připomínám adresu, zahrajte@rozhlas.cz. Mariku Gombitovou a její Koloseum, tuto nádhernou písničku bych chtěla poslat všem posluchačům a taky zazpomínat na úžasný koncert. Děkuje paní Milena.

0: sebe.
1: Nedvědi a máme jen sebe a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už pojďme na vaše SMSky na čísle 91104. Prosím pro moji maminku dnešním narozeninám 45 československých zpěváků a nejhezčí dárek. Děkuje Alena. Já tak.

45 československých zpěváků a nejhezčí dárek. My stihneme ještě jednu poslední písničku. Prosím, pěknou píseň Libušce z Děčína a mojí rodině. Děkuji, Romana.

0: Vaby Daněk a jeho Montgomery a také poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. Teď už Zuzana Zejdová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Na krajském soudu v Ústí nad Labem nahlásil neznámý pachatel bombu, vyhrožoval dalším stovkám úřadů a obchodních center v republice. Obec Lipno u Žadce chce odkoupit problémovou ubytovnu v Drahomyšli. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Čekejte velkou nebo proměnlivou oblačnost, občasný déšť a teploty 22 až 25 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Dnes ráno nahlásil neznámý pachatel bombu na krajském soudu v Ústí nad Labem. Podle mluvčí Gabriely Nedělkové byli zaměstnanci evakuováni. Policie budovu prohledala, bombu ale nenašla. Zaměstnanci se už vrátili a okolí soudu je průjezdné. Pachatel podle policie vyhrožoval zhruba 400 úřadů a obchodních center po celé republice. Policie oznámení prověřuje, závažnost výhružek ale hodnotí jako nízkou. Obec Lipno na Lounsku se předběžně dohodla na odkupu problémové ubytovny v Drahomyšli. Za objekt má zaplatit zhruba 7,5 milionu korun. Podle dohody mají majitelé budovu předat bez nájemníků, doplňuje nezávislá místostarostka Michála Majerová.
3: Chceme se vyhnout úplně sociálnímu bydlení, aby jsme se nedostali třeba tam, kde jsme byli teďkon, tak bychom spíš chtěli jít směrem dole vytvořit menší komunitní centrum, 2-3 malý startovací byty a třeba 10-12 bytů pro seniory.
2: Kupní smlouvu ještě musí schválit zastupitelé. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou betonová. Ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut předpokládá, že hotovo bude do konce roku. Dnes je to týden, co v Česku neplatí cenové stropy pohonných hmot na čerpacích stanicích. Od konce regulace ceny rostou. Benzín podle společnosti CCS v uplynulém týdnu zdražil o korunu 80, nafta o víc než 4 koruny. Podle petrolejářů odpovídá zvýšení cen situaci na trhu.
4: Cena ropy Brent se sice dnes snížila na zhruba $91 za barel, v uplynulém týdnu ale překročila i hranici $100. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
5: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
4: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Převládá velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Večer bude srážek ubývat. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut překáží v Lounech na Mírovém náměstí. Asi se tam zdržíte a podobná situace i v Ústí nad Labem v Textilní ulici. I tam jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejí jsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které předně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním

0: tím skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili,

0: někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
0: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
0: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobyly náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali, a naši spolupracovníci, tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes, a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli, a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
0: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat, a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No, jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
0: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
0: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
0: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli opravám silnice neprojedou řidiči v Děčíně mezi Lesnou a Velkou Velení. Na horní rybník v Teplické zámecké zahradě se po třech letech vrátily lodičky. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů 300 tisíc Čechů. Nejčastěji se jí přihlašují ke službám státu. Večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. V Děčíně dnes začala úplná uzavírka silnice mezi Lesnou a Velkou Velení. Za magistrát o tom informuje Lucie Karlovská. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje úsek kompletně opraví. První je na řadě frézování.
2: Uzavírka mezi Děčínskou Lesnou a Velkou Velení potrvá maximálně do konce srpna. Autobusová linka číslo 208 bude po dobu prací jezdit pouze v úseku autobusové nádraží Lesná, a to bez změny jízdních časů. Zastávka Velká Velení nebude v této době obsluhována. Na Lesné se bude autobus otáčet. Z Děčína Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Teplice otevřely nové molo na horním rybníku v zámecké zahradě. Slouží jako půjčovna pramic a umožňuje bezpečný nástup do loděk. Město za moderní objekt zaplatilo přes 10 milionů korun. Nákladné byly třeba základy ve vodě, říká architekt Petr Sedláček.
3: Protože to vlastně způsobuje stížené podmínky té realizace, protože to molo je zakotvené do dna toho rybníka, to je nestabilní, takže to má poměrně hluboký základy. Pak samozřejmě i ta odvaha jakoby investora jít do kvalitního materiálu.
0: Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí jí mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021. Německá policie podle agentury DPA propustila muže, kterého zadržela kvůli sobotnímu teroristickému útoku v Berlíně. Podezření proti němu se nepotvrdilo. Úřady ho vyšetřovaly v souvislosti s útokem na berlínský pochod za práva sexuálních menšin. Do davu autem najel jiný podezřelý, kterého policisté později při zásahu zastřelili. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29. Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus.
1: Počasí.
0: Převládá velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. V noci bude zpočátku ještě lokálně zvětšená oblačnost, pak bude převažovat polojasno, kránu místy až skoro jasno. Teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Českolipsku na silnici 3. třídy na Velký Grunov. Záchranáři a policie řeší vážnou nehodu. Připravte se na dlouhé zdržení. Zavolal nám to jeden z řidičů.
4: Je to objížďka z České Lípy na Kamenici a Starý Grunov. Tady stojíme hodinu. Vůbec se to nejde.
0: Ze zákup jeďte na Velenice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Sever, naše dnešní první hodina pohodového léta bude hodně bohatá na slovo zámek. Tak třeba v zámeckém létě vás čeká Jižní Morava, Hodonínsko a zámek Milotice. Na horní rybník v zámecké zahradě v Teplicích se, jak už jste slyšeli ve zprávách se Zuzkou Zejdovou, po třech letech vrátili pramice. Město nechalo u břehu postavit nové přístavní molo s altánem, kde má půjčovna loděk zázemí. Více zhruba za 15 minut a v tipech další pozvánka do Teplic, tentokrát pro vaše děti do regionálního muzea, tedy na Teplický zámek. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Bude to Karel Gott, později Víťa Vávra. Teď už ale přenechávám slovo a píseň a hudbu Palo Haberové skupině Tým Je tam v tom těž.
1: Pohodové odpoledne s Milanem

0: Mr. Karel Gotta, písničky, které rozhodně nestárnou. Lady Carnival, 14 hodin, skoro 12 minut k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Hned na začátku během prázdnin pro vás máme opět zámecké léto. Vyrazíme do kraje, kam já se přiznám osobně hrozně rád jezdím. A to nejen objevovat památky, ale také za vínem. Vydáme se na Hodonínsko.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna, a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený nám popřál vítr do plachet, tak jedeme dál. 14 hodin 24 minut posloucháte Český rozhlas Severa, pohodové odpoledne. Město Teplice otevřelo nové přístavní molo se zázemím pro půjčovnu Pramic. Moderní altán u břehu Horního rybníku v zámecké zahradě nahradil předchozí provizorní nástupní můstek. Stavební práce trvaly necelý rok, přípravy ale byly delší.
1: Ten proces je dlouhý, prostě jste památkově chráněným území, musíte to konzultovat se spoustou lidí.
2: Někdo se pozastavuje i nad tou poměrně vysokou cenou. Co tak na tom je nejnákladnější na této stavbě?
1: To, že se staví na vodě.
3: Vysvětluje autor návrhu architekt Petr Sedláček.
1: To molo je zakotvený do dna toho rybníka, to je nestabilní, takže to má poměrně hluboký základy, musíte si tu vodu odčerpat.
3: To byl úkol stavební firmy Metrostav, kterou řídí Petr Ort. Při stavbě ve vodě pomohly štětovnice.
4: To byla dočasná konstrukce na to, aby jsme tady zajistili suchou stavební jámu. Pod vodou jsou vlastní základy, podkladní betony, podsypy a prefabrikované základové patky, do kterých je kotvena vlastní ocelová konstrukce, která nese vlastní konstrukci mola.
3: Podle náměstka primátora Petra Kohouta z hnutí ANO se celková cena blíží k 11 milionům korun. Je to zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
5: To podloží utěsnění vlastně tohodle zálivu, tohodle cípu Horního rybníka, taky nás něco stálo přepažit to ocelovými zábranami, aby jsme nemuseli neustále odčerpávat vodu. Takže to byly položky, které tu cenu zvedaly. Ano, necelých 11 milionů z DPH.
3: U záměru na stavbu mola stál před lety tehdejší primátor, nyní opoziční zastupitel Hynek Hanza z ODS.
6: S tím jsem přišel, potřebím, že když tady bylo to molo plovoucí předtím, tak už potom nevyhovovalo a byli jsme před variantou, jak to udělat, protože se tady chodilo po trávě. Nebylo to prostě úplně ideální.
7: Teď máme jak to zázemí, kde máme sezení, tak máme pak takovej jakoby úložný prostor.
3: Doplňuje provozovatelka půjčovny Lucie Vasilková.
7: Takže si tady můžeme uschovat pádla, sedačky z lodiček, vesty záchranné, takže pro nás se změnilo hodně.
2: Ano, ale jako sociální zařízení?
7: To tady ne, to už jako to si musíme poradit. No.
3: Na Horním rybníku jsou k dispozici 4 pramice u nového přístaviště s moderním altánem. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever,

0: 14 hodin 32 minut k tomu posloucháte stále Český rozhlas Sever a teď před sebou máme další tipy a my se vlastně přesuneme jen kousek u Teplického zámku z Horního Rybníka, o kterém jsme před malou chvílí mluvili, do regionálního muzea, kde se chystá pro děti od zítřka do čtvrtka program na dopoledne. Nejenže vyplní prázdninové volno, které by jinak nejspíš strávili na telefonech a tabletech, ale ještě se něco dozví. Program a další podrobnosti teď probereme s Nikolou Fialovou Seifertovou z Teplického muzea, kterou zdravím na telefonní lince. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak tím programem hned začneme. Co je tedy pro děti připraveno na zítřek a také další dva dny?
1: Ano, děkuji. Každý den je připravené jiné téma a začínáme v 9.30, končí se v 11.30. A první polovina toho programu je vždy o tom, že se jdeme podívat po zámku a po muzeu na nějakou výstavu nebo stálou expozici a potom se tematicky děti přesunou k vyrábění. Vlastně celý ten program připravuje naše muzejní pedagožka Tereza Kleinová. A musím říct, že vždy to má krásně připravené, vždy děti něco vyrobí, odnesou si to domů. Není to úplně obyčejné, takže je vždy vidět, že se děti na tom naučí něco nového a i

0: si vlastně, je to, baví je to. Mm-hmm. Takže zítra se přesunou nejdříve do lékárny. To je vlastně stará prvorepubliková lékárna Anděl, která je tu jako stálá expozice. Děti si tam můžou podívat na staré váhy, otevírat všechny šuplíčky, kouknout se na to, jak vypadá třeba hmoždíř, a potom si budou vyrábět takové byliny, vlastně 3D květiny, barevné. Je to něco mezi modelováním, sochařinou a práci s papírem. Takže to je připravené na zítra. Ve středu je program nazvaný Textilní laboratoř. To se děti budou podívat nejdříve na výstavu 7 tváří krušnohorského krajkářství, která právě v muzeu probíhá, a tam se kouknou na to, jak se dá pracovat různě s krajkou, a poté si vyrobí originální tašku, kterou si vlastně budou potiskávat různými motivy inspirovanými krajkou.
1: Mm-hmm. A čtvrtek?
0: A ve čtvrtek je připravený program Královská koruna. To se děti budou podívat do románské expozice a vlastně se tam trošku seznámí s historií, tady z nejstarší historií našeho zámku, a nahlédnou do života ve středověku, řekneme si něco o klášteru, který tady kdysi býval, a poté si děti vyrobí královskou korunu, kterou si budou moct polepit metalickými papírky, flitry a korálky, takže ten program už tady jednou probíhal, opravdu vznikají krásné věci. Mm-hmm. A děti tu korunu potom opravdu můžou nosit na hlavě, ozdobit se s ní třeba na nějaký příležitosti a odnesou si ji domů.
1: Asi nebude stačit přijít chvíli před začátkem, nebo ano?
0: Určitě ne. Tady vlastně tím, jak ten program, máme na to připravené ty různé věci, vlastně na to vyrábění, tak je potřeba, aby rodiče své děti přihlásili na e-mailu. Ten e-mail je kleinova@muzeum-teplice.cz, anebo všechny podrobnosti jsou uvedené na webu muzea, muzeum-teplice.cz, na Facebooku, na Instagramu. Vlastně všude tu informaci uvádíme, že je potřeba se tedy přihlásit dopředu. Mm-hmm. Na tenhle týden je to ještě možné, pardon, a potom jsou programy ještě v srpnu, takže se můžete hlásit i na srpen.
1: Na srpnový termín. Musí se dítě přihlásit na všechny dny, nebo třeba si vybere jenom jeden den?
0: Klidně si může vybrat jeden den nebo všechny tři, to záleží. Třeba když rodiče ví, že to nějaké téma je hodně blízké dítěti a nějaké méně, tak se můžou přihlásit na co je zaujme nejvíc.
1: Mm-hmm. Do Teplického regionálního muzea hlavně vaše děti a vnoučata pozvala Nikola Fialová-Seifertová z Teplického muzea, tak ať jsou děti spokojené a třeba někdy příště u podobné akce opět naslyšenou.
0: Moc děkuji a těšíme se na vás. Naschledanou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: zpívající bubeník Víťa Vávra, jeho slavná dívka Gloria, 14 hodin skoro 42 minut. Za moment bude pokračovat zpěvačka Tessman Archer, bude tu i Jiří Korn, ale teď už pro nás má Milan Knotek dalšího slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: V děčínské čtvrti Binov se v roce 1867 narodil významný textilní průmyslník Oskar May. Po získání technického a inženýrského vzdělání nastoupil do přádelny a tkalcovny v bavorském Bojmenheimu, kterou původně založil jeho dědeček, známý vynálezce a podnikatel Maximilian Drosbach. V roce 1894 převzal po svém otci a strýci vedení podniku. Firmu, která se stala hlavním motorem industrializace celého regionu, úspěšně vedl 45 let. Proměnil ji v technologicky soběstačného giganta, který dokázal jako jeden z mála realizovat celý výrobní proces na jednom místě. Díky svému bohatství a vlivu získal May přezdívku Král z Bojmenheimu. Pro spolehlivé zaměstnance nechal vybudovat unikátní dělnickou kolonii. Jako štědrý mecenáš financoval vědecké, topografické a archeologické výzkumy zaměřené na starověký antický svět. Byla to například expedice archeologa Wilhelma Derfelda v Troji nebo vzdělávací cesty mladých badatelů, historiků a studentů do Řecka. V Alpách také nechal postavit unikátní zajištěnou cestu na vrchol hory Hochvogel, která je vysoká téměř 2600 metrů. Když v roce 1937 kvůli vysokému věku Oskar May z vedení firmy odstoupil, zanechal po sobě stabilní a prosperující impérium. Zemřel v roce 1942.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Jiří Korn, žádný strach, já to zvládnu. 14 hodin 51 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na řidiče ve velkém cílí falešné upomínky za nezaplacené parkování od společnosti EasyPark. Varuje před tím Českolipská radnice, kde firma provozuje parkovací systém. Upozorňuje na to policie i samotný EasyPark. Ve vysílání teď zdravím našeho redaktora Jiřího Jelínka, který k podvodu zjišťoval víc. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jiří, jak podvodníci v tomto případě pracují?
1: Lidem na telefon přijde SMS, kde je komisním tónem napsáno, že v systému evidují neuhrazenou platbu za parkování. Jakože v podobných případech pravidlem podvodníci tlačí na čas. Ve zprávě se zdůrazňuje, aby lidé zaplatili bez zbytečného odkladu, aby předešli dalším poplatkům nebo správnímu řízení. Následuje odkaz někam do internetu, kde nejspíš byla platební brána. Nedalo mi to, abych jsem zkoušel otevřít přes zabezpečenou VPN na svém sekundárním telefonu, což nikomu nedoporučuju. A vypadá to, že podvodná stránka už je zablokovaná. To ale neznamená, že útočníci nepošlou jiný, nový odkaz, který zatím nahlášený a zablokovaný není.
0: Cílem jsou tedy platební údaje?
1: Je to tak a také osobní údaje. Minulý týden se na policii obrátila žena ze Žandova, která obdržela právě SMSku o nezaplaceném parkování. Jak popsala policejní mluvčí Ivana Baláková, poškozená vyplnila jméno, příjmení, datum narození a také veškeré údaje k platební kartě, včetně třímístného CVV kódu. Podvod je o to sofistikovanější, že žena následně potvrdila jen domnělou dlužnou částku 20 korun, takže zůstala v klidu. Teprve druhý den jí z účtu začaly mizet tisíce korun. Poškozená z toho ale všimla a účet zablokovala. Vcela vyprázdnit útočníci tohle konto nestihli.
0: Co tedy s takovou zprávou smazat?
1: Smazat. Připomenu, že společnost EasyPark provozuje parkovací systémy ve městech napříč republikou, jen v Libereckém kraji jsou to Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Útok ale může přijít od jakékoliv jiné instituce, třeba teď to je parkování, ale příště to může být například nezaplacená elektřina. Jediná rada je být podezřívavý a takové věci důsledně prověřovat.
0: O podvodných zprávách o nezaplaceném parkování jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Ústečtí muzejníci pokřtili pod opravovaným Benešovým mostem knihu. V srpnu začnou opravy silnice první třídy číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Večer bude ubývat deště a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
2: Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Ústečtí muzejníci se stavby vedoucím dnes pokřtili pod opravovaným Benešovým mostem knihu o mostech. V dvojjazyčném díle Mosty Bryken je nejen historie spojnic přes řeku a technické zajímavosti konstrukcí, ale i příběhy. Obálka je s ohledem na typickou spojovací techniku kovových mostů zdobená nýtováním. Nechybí ani informace o povodních nebo současné rozsáhlé opravě Benešova mostu. Silničáři začnou v srpnu s plánovanou opravou silnice první třídy číslo 28. Konkrétně půjde o úsek mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Opravy se týkají 3-kilometrového úseku.
4: Kromě výměny asfaltového povrchu dělníci opraví i část svodidel a pročistí příkopy a propustky pod sjezdy. V místě bude provoz během oprav řízený semafory nebo samotnými dělníky. Celkové náklady jsou 30 milionů korun a hotovo by mělo být během listopadu. Z Odolic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska. Oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wagner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila.
1: Počasí.
2: Převládá velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 19. V noci bude zpočátku ještě lokálně zvětšená oblačnost, pak bude převažovat polojasno, kránu místy až skoro jasno. Teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z Jiříkovské ulice v Rumburku, se zvýšenou opatrností projedete. Podobná situace v Ústeckých Neštěmicích, tam jsou v sobě dvě osobní auta. A další nehoda dvou aut se vyšetřuje v Lounech u kruhového objezdu v Hrnčířské ulici. I tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Máme tu stále pondělí 27. července, svátek dnes slaví Věroslav, tak přejeme všechno nejlepší a u nás pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Náhodné archeologické nálezy, exponáty vytažené ze dna Labe a další podrobnosti, jak technické, tak historické, najdou čtenáři v nové knize Mosty Bryken, kterou dnes pokřtili ústečtí muzejníci a kterou nám už za malou chvíli představí náš regionální stopař Robin Rerich. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí tentokrát navštívíme Jimlín a hlavně Nový Hrad a v kulturních typech pro vás budu mít třeba dva koncerty klasické hudby v Teplicích, které navíc stihnete oba na jednu. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Sever, teď také písničky, které nestárnou, brzy třeba Helenu Vondráčkovou nebo Radka Tomáška, teď už ale pokračujeme s hitem Nonstop Michala Davida.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Helena Vondráčková, Když zabloudíš, tak zavoli. Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne a k tomu teď přesně 11 minut. A my už se opět vydáváme k nám na sever Čech.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ústecké muzeum vydává novou publikaci, knihu Mosty Bryken. Dnes muzejníci pokřtili přímo na opravovaném mostě Edvarda Beneše. Podrobnosti teď přidá severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, to místo nezvolili autoři samozřejmě náhodně. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rekonstrukce mostu, která minulý rok začala a ještě není u konce, totiž iniciovala vznik výstavy. Na začátku oprav muzejníci odhalili v místě stavby významné nálezy, které lovili i ze dna řeky. Byly to i náhodné archeologické nálezy přímo na staveništi. Podařilo se jim zajistit pro instituci několik unikátních exponátů. Výstava Mosty Bryken tak měla pro oblastní muzeum hned několik nej. Například se do budovy jako nejtěžší exponát dostala i část původní nýtované konstrukce mostu.
0: Výstava se věnovala i dalším spojením obou labských břehů v Ústí nad Labem. Je to tak i v knize?
2: Ano, kromě Benešova mostu pojednává kniha také o nejstarším a dnes již zaniklém labském mostu v Ústí nad Labem z roku 1874. Dále o navazujícím železničním mostu z let 1956 až 57 i o labských zdymadlech z roku 1936. Část je věnovaná také poslední monumentální stavbě přes Labe, Mariánskému mostu z roku 1998 a věnuje se mnoha dalším historickým událostem kolem obřích konstrukcí spojujících břehy největší české řeky v Ústí nad Labem.
0: Kniha je zajímavá nejen obsahem, ale její podobou. Popiš to nějak.
2: Vlastně podstatnou složku publikace je její výrazné grafické zpracování. Studiu kapitola se do knihy podařilo věrně přenést výtvarnou formu té výstavy, a to i v některých detailech doslova hmatatelně. Čtenář tak má i haptický, dotykový zážitek. Oblastní muzeum knihu přihlásilo i do soutěže Dokumentární kniha roku při 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Prošla tam do užšího výběru 30 nominantů a 5 vítězů teprve bude odborná komise vybírat.
0: Zjistil náš regionální zpravodaj Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Iveta Bartošová, písnička s názvem Nápis, 15 hodin skoro 21 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Teď už je připravená opět Alena Škraňková, náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí, a tentokrát navštívíme obec Jimlín.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Lounsku najdete obec s názvem Jimlín. Jeho částí jsou zeměchy. Jimlín má svou dlouhou a docela slavnou minulost. V písemných dokladech se objevuje někdy ve 13. století. Místní jsou pyšní na to, že rytíř Záviš z Jimlína bojoval po boku Jana Lucemburského v bitvě u Kresčaku roku 1346. Původní stará tvrz jimlínských vladyků se rozkládala v místech, kde dnes stojí domy číslo popisné 1 a 38. V 15. století se začala psát historie Nového hradu. Na hradě můžete vidět jedinečný soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Největší z malovaných stropů je na ploše přes 249 metrů čtverečních. Po vyvlastnění v roce 1947 patřil hrad zemědělskému družstvu. V jakém stavu přebíral hrad okresní úřad v Lounech v roce 1994, to si asi dovedete představit. V posledních letech prochází nový hrad postupnou rekonstrukcí. Zeměchy mají i svého slavného rodáka. Karel Lím, učitel a milovník turistiky, se tam narodil v roce 1875. Traduje se, že když kníže Lobkovic přivezl v roce 1897 do Čech první lyže, daroval je svému adjunktovi a ten je přenechal právě Karlu Límovi. Stal se tak prvním českým lyžařem v Krušných horách.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Jiří Macháček, který nedávno oslavil kulatiny kapela MIG 21. Snadné je žít 15:30 teď na hodinách a v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever přidáme další tipy. Vydat se na výlet do Laponska můžete samozřejmě sami třeba letos o prázdninách, když máte dostatek finančních prostředků, hodně sil, všechna povolení a tak dále. Objevovat krásy Laponska teď ale můžete jednodušeji v Duchcově v městském informačním centru. Výstava fotografií Putování po Laponsku cestovatele Dušana Petráše je k vidění během celých letních prázdnin v běžné otevírací době infocentra. Krásná místa naší vlasti, to je pro změnu název fotovýstavy oceňovaného fotografa Ladislava Renera Po krásách naší vlasti k vidění opět do konce srpna, a to v Děčíně v Zámecké galerii. Už jen týden můžete v Ústeckém muzeu docenit význam rostlin pro celou naší planetu a hlavně pro nás na výstavě Planeta Plantae – svět podle rostlin. Teplice dnes vycházejí vstříc příznivcům klasické hudby. V 16:30 to bude v Zahradním domě Severočeská filharmonie Teplice v programu Dvořák, Strauss, Nedbal, Verdi a další. A v teplickém kostele svatého Bartoloměje pokračují dnes letní chrámové koncerty. V 19:00 muzika Dolce Vita, letní nocturno. Zazní skladby světových mistrů Vivaldi, Mozart, Schubert, Debussy a další pro zpříjemnění letního večera. Myslím, že při troše štěstí stihnete oba koncerty. Hraničář v Ústí nad Labem dnes nabídne v 19:00 klubové kino a film Pramen. Působivé drama otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Kinematograf Bratří Čadíků se usídlil u nás na severu v Lovosicích v lesoparku Osmička. Dnes po setmění po 21. hodině poslední promítací den Dobrodružná podívaná a bláznivý Marsupilami, která potěší i mladší publikum.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: se smát. Radek Tomášek v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Brzy tady bude Robbie Williams, ale teď se budeme vracet do dopoledního programu, do pořadu Dáme řeč, kde dnes s kolegyní Renátou Filipy jste probírali zoologické zahrady. A do studia se dovolal posluchač Jarda ze Štětí.
1: Já chci jenom říct, už jsem dostatečně starý, přes 70, takže zoologické zahrad jsem absolvoval mnoho, tady v Čechách, v Maďarsku, nebudu to vyprávět. Jednoduše mě uchvátila teďka na poslední chvíli dvě takové zoli. Vloni jsme byli s malejma vnoučatama v Chomutově, vyrazili jsme si tam do zoologické zahrady. Já už jsem nemohl chodit, takže jsme si vzali ten vláček. Jeli jsme vám s tím vláčkem a ten osmiletý vnuk, kdy jsme seděli na první sedačce, tak měl hrozný zážitek, když ten zubr napadl to naše auto. To jsou takové věci. Ale co mě ještě uchvátilo z druhého partou těch vnoučat, jsme jeli na Slovensko do Lázní a tam jsme se zastavili ve starém městě na Moravě a tam já jsem zůstal zadkem úplně sedět. Víte, co tam je? Ve starém městě je přes 2000 asi 400 zvířat, ale ze železa dělaný. A já jsem zámečník. Jo, já to ocením. To je taková procházka, taková vize o tom, jak ty lidi musí přemýšlet a pracovat, že jsem tam strávil 4,5 hodiny, babička, děti nadávali, už byli otráveny a já vždycky stoupnu třeba u ty krávy, u toho zubra, toho tygra, rozumíte, nebo u toho medvěda. Opravdu, když by někdo měl cestu kolem starého města, ať počítá, že v ty zoologické strávy minimálně 2,5 až 3 hodiny určitě. Já tam byl 4,5 hodiny, musel mě otáhnout. To je něco překrásného.
0: Zítra proberete partnerské vztahy. Co myslíte, že platí víc? Vrána k vráně se dá, anebo protiklady se přitahují? Co platí pro vaše partnerství? Už teď můžete psát na naši známou e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz, anebo volejte zítra po 9. hodině přímo do studia na známou telefonní linku 475 212 212. Teď už ale pokračuje slíbený Robbie Williams.

0: Věra Martinová na Českém rozhlase Sever, zhruba za 11 minut, pár drobných k tomu, je tady 16. hodina, posloucháte dnešní pohodové odpoledne. Technická univerzita v Liberci plánuje do 2 let výrazně rozšířit nabídku oborů. Přibudou obory na fakultě zdravotnických studií a také učitelské obory. Studenti se také budou stěhovat do jiných učeben. Detaily nám teď řekne redaktorka Johana Tománková, kterou už vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na fakultě zdravotnických studií plánuje vedení univerzity otevřít hned 3 nové obory. Prvními dvěma jsou dentální hygiena a psychologie. Podle prorektora pro vzdělávání a řízení kvality Otakara Ungermana je o tyto profese v našem regionu poptávka. Na zdravotnické fakultě má nově vzniknout také management zdravotnických zařízení, který bude zaměřený na řízení nemocnic.
0: A kam je má univerzita v plánu umístit?
1: Veškeré zdravotnické obory chce soustředit do centra města do budovy H. Už teď o prázdninách tam pro ně stavbaři upravují prostory. Je to strategické místo, protože je blízko nemocnice. Teď jsou akademičtí zdravotníci rozmístění ve 4 budovách. V budově H doposud sídlila ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Ty se přesunou do právě stavěného pavilonu v hlavním kampusu do nové budovy E, která má být hotová zhruba za 1,5 roku. Je rektor Aleš Kocourek.
2: Druhé patro té budovy věnujeme dentální hygieně, skoro celé, a tam začínáme vlastní budovací práce už letos o prázdninách, aby jsme je stihli před začátkem akademického roku, protože od 3. do 7. patra tam bude dál fungovat ekonomická fakulta, dokud ji nepřestěhujeme do toho centrálního kampusu.
1: V budově H vznikne také nové centrum simulační medicíny.
0: Jaké další obory se univerzita chystá otevírat?
1: Jsou to bakalářské učitelské obory na fakultě přírodovědně, humanitní a pedagogické. První z nich bude polytechnické vzdělávání. Bude ho možné studovat jako 2 obor, a to pravděpodobně už v akademickém roce 2027-2028. Tento studijní program rozvíjí technické myšlení, tvořivost a základní konstrukční uvažování. Další novinkou má být studijní program Science pro vzdělávání. Ten zahrnuje přírodovědné disciplíny, jako je fyzika, chemie a biologie.
0: Zjistila naše liberecká kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hned dva moderátoři se objeví v dnešním pořadu Humoriáda po 16. hodině. Scénky vám budou vybírat Patrik Zehnal a jeho host Aleš Cibulka. Já se odmlčím na hodinku zhruba po 17. se těším naslyšenou opět u pořadu Den v kraji. Ještě do celé a do zpráv nám zaspívá třeba Miroš Birka nebo zahraje skupina Otavan. Tak stále hezké pondělní odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. Dnes začala sanace skalního masivu u Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem. Obec Kravaře si z centra České Lípy odvezla sochu Archanděla Michaela. Teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů, zítra bude slunečno a postupně se bude oteplovat na 25 až 28 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci podle aplikace Munipolis zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchodná, lidé ale musí dbát zvýšené opatrnosti. Práce potrvají přibližně měsíc.
2: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha Archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Obec sochu převezla do restaurátorské dílny a hledá peníze na renovaci. Na původní místo se téměř jistě nevrátí, říká zástupce starosty Vít Vomáčka z ODS.
3: Jak se změnily vlastnické poměry, tak obec tam nemá žádný svůj pozemek. My jsme nedávno požádali krajský úřad jako zřizovatele o vydání a musím říct, že teda krajský úřad se k tomu postavil velice krásně a bez problému nám je vydal.
0: Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5 milionů 700 tisíc diváků. Za celý minulý rok to bylo přes 12,5 milionu. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Pradu 2.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladnější noc, zpočátku bude ještě lokálně zvětšená oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra pak slunečno a postupné oteplování. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru a večer se bude opět vyjasňovat. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Prahu na 28. kilometru, to je za Roudnicí, máme hlášenou nehodu dvou aut, počítejte se zdržením. V Chomutově v ulici Jabkoubka ze Stříbra srazil osobní auto cyklistu, projíždějte tam opatrně. A na dálnici D8 na 76. kilometru ve směru na Drážďany, pozor, překáží tam kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
5: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
4: Ano, a kdo komu víc?
5: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se smál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A
4: ano.
5: Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů? A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějeme se.
1: Humor Jáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu? Co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč jako malej?
3: Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: My trvalo zapíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezpůsobí.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovný a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten půl litr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to tak kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chudinku. Vidíš.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pardubické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Jestli nějaká povídka, nebo co bude?
2: Ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, vy si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo. Ano.
9: No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo prostě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné a v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování, fotografii, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím, to je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, teď pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, kde ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už se to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a
2: Josefa Dvořáka? Jsem využil, ano. Ano, byla to dost skrytá reklama. Takže proto je vybírám

0: prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
1: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
0: No jo, no.
1: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
0: No jo.
1: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamení.
0: Lidově, to je juchu, ne?
1: No prosím, mluvte.
0: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
1: Kozy nám sem nepleďte, ano?
0: Ano.
1: To takový kryc.
0: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František
1: Důchodce. No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
0: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy, nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek, opatro, vejš.
1: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
0: Dobrý.
1: Výborný.
0: Dobrý.
1: Můžem jet?
0: Já jsem byl dobrý.
1: Kamera.
0: Já byl dobrý. Kap.
2: Jihet se poprvé.
0: Pozor.
1: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
0: No jo.
1: No tak ještě jednou, pane, kamera.
0: To byla šupa tohle.
3: Jedu.
2: Výhet se podruhé.
3: Stop. Sakra, co to tam děláte?
0: Vy já nic neudělal.
3: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
0: No.
3: Někdo tam kopnul do štendru.
0: Prosím vás.
3: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
0: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
1: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
0: Je dobrý, jo?
1: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
0: Jo.
1: Tak bez nervozity, v klidu.
0: Tohle.
1: Lehounce
0: tohle
1: a veselé.
0: Tohle je příjemný, sakramente.
1: Tak.
0: Nechte mi to trošku toho tady
1: kamera.
0: Potom.
3: Jedu.
1: Kamera.
3: Jedu.
0: No.
3: Klap.
2: Výherce po třetí.
0: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
1: Výbor. Výborně. Stop.
0: Jo.
1: To si zachovejte. Perfektní.
0: To...
1: Fixovat. Fixovat. Kamera.
0: Teď jsem to chytil, víte.
3: Klap.
0: Hakrnce, já jsem dobrý.
2: Výherce po čtvrté.
0: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
1: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
0: Chyba
1: no,
0: nějaká,
1: vždycky
0: že?
1: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
0: Jo.
1: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
0: No.
1: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
0: No.
1: Kamera.
3: Jedu.
0: Klap.
2: Výherce po páté.
0: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
1: Stop!
0: Rád bych se...
1: Stop!
0: Stop! Halo!
1: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
0: Chyba ta...
1: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
0: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
1: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
0: Já jak se jmenujete?
1: Pane Spousta.
0: Spousta se jmenujete.
1: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
0: To je nesmysl, jo?
1: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
0: To by mi nikdo nevěřil.
1: No, tak hezky v klidu.
4: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
5: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
4: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
5: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
4: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
5: Jo,
4: ne, nic mi to neříká.
5: To je pravda.
4: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho, tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
5: A nebo použije externí paměť svoji já jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to.
4: jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš věcí?
5: Já v tomhle vím všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na

0: jejich rodinu a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou, jak prostě jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškenou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko,
5: mějte se. Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mím vás zdraví, vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale převozdí, to je taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukli, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídlečka asi víme, jak dopadne.
5: Ano.
3: Dobře. Tak.
7: Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec háčko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Anežka Lídlečka.
3: Ano, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, abych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
9: Mluvte.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou. Když za mnou přijela do Prahy, ona jak vidí peníze, to bych tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no a teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: k moři. Než abychom tu měli prostělovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se vykazují z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano, ano, ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Seskyou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky. Za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: Bod a spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří,
6: děkujem.
1: Mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Policie vyšetřuje napadení řidičů sanitek na Českolipsku. Ústecký krajský soud bude řešit tragický požár ve Vejprtech. Dostal odvolání. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. Zítra čekejte slunečno a podstupné oteplování. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby na Českolipsku. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitkou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáře lidé slovně napadají poměrně často. Fyzické napadení zažívají spíš zřídka, říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
3: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, verbální se děje často.
2: Ústecký krajský soud se bude zabývat tragickým požárem v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku v roce 2020. Dostal odvolání proti rozhodnutí okresního soudu v Chomutově, který zprostil obžaloby ředitele městské správy sociálních služeb. ČTK to zjistila z justiční databáze. Požár měl 9 obětí. Odvolací krajský soud rozhodne v neveřejném zasedání. Termín není znám. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnavec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, zatím ale k soudu se dostaly jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet problémů s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
4: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
1: Počasí.
2: Čeká nás chladnější noc. Zpočátku bude ještě místy zvětšená oblačnost, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, jinak polojasno, kránu až skoro jasno. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Zítra pak slunečno a postupné oteplování. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor na dálnici D7 na kilometru 35 ve směru na Prahu, to je za Panenským Týncem. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta a vyprošťování lidí. Pravděpodobně se tam zdržíte. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pondělní odpoledne na Českém rozhlase Sever teď pokračuje s informacemi od nás ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Regionální informace si teď pro nás připravila Zuzana Zejdová.
2: Dnes ráno na

0: zhruba 400 úřadů a obchodních center po celé republice. Teplice otevřely nové molo na Horním rybníku v Zámecké zahradě. Slouží jako půjčovna pramic a umožňuje bezpečný nástup do loděk. Město za moderní objekt zaplatilo přes 10 milionů korun. Nákladné byly třeba základy ve vodě.
1: Pak samozřejmě i ta odvaha jakoby investora jít do kvalitního materiálu.
0: Doplňuje architekt Petr Sedláček. Víc si poslechněte už v této hodině. U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci podle aplikace Munipolis zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky z Větruše. Turistická trasa zůstane průchodná, práce potrvají přibližně měsíc.

0: nájemníků. Kupní smlouvu musí ještě schválit zastupitelé. Ústečtí muzejníci se stavby vedoucím dnes pokřtili pod opravovaným Benešovým mostem knihu o mostech. V dvojjazyčném díle Mosty Bryken je nejen historie spojnic přes řeku a technické zajímavosti konstrukcí, ale i příběhy. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají už čtvrtstoletí velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysázené vybrané druhy rostlin. Vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze a podle toho dokážou sledovat změny klimatu, doplňuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lístek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
0: Reportáž nabídneme po půl šesté.
2: Aktuální regionální informace si pro nás připravila Zuzana Zejdová.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Zich, pokračuje Den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Město Teplice otevřelo nové přístavní molo se zázemím pro půjčovnu pramic. Moderní altán u břehu Horního rybníka v zámecké zahradě nahradil předchozí provizorní nástupní můstek. Stavební práce trvaly necelý rok, přípravy ale byly delší.
1: Ten proces je dlouhý, prostě jste památkově chráněným území, musíte to konzultovat se spoustou lidí.
2: Někdo se pozastavuje i nad tou poměrně vysokou cenou. Co tak na tom je nejnákladnější na této stavbě?
1: To, že se staví na vodě.
3: Vysvětluje autor návrhu architekt Petr Sedláček.
1: To molo je zakotvený do dna toho rybníka, to je nestabilní, takže to má poměrně hluboký základy. Musíte si tu vodu odčerpat.
3: To byl úkol stavební firmy Metrostav, kterou řídí Petr Ort. Při stavbě ve vodě pomohly štětovnice.
4: To byla dočasná konstrukce na to, aby jsme tady zajistili suchou stavební jámu. Pod vodou jsou vlastní základy, podkladní betony, podsypy a prefabrikované základové patky, do kterých je kotvena vlastní ocelová konstrukce, která nese vlastní konstrukci mola.
3: Podle náměstka primátora Petra Kohouta z hnutí ANO se celková cena blíží k 11 milionům korun. Je to zhruba o milion víc, než byl původní rozpočet.
5: To podloží těsnění vlastně tohodle zálivu, tohodle cípu Horního rybníka, taky nás něco stálo přepažit to ocelovými zábranami, aby jsme nemuseli neustále odčerpávat vodu. Takže to byly položky, které tu cenu zvedaly. Ano, necelých 11 milionů z DPH.
3: U záměru na stavbu mola stál před lety tehdejší primátor, nyní opoziční zastupitel Hynek Hanza z ODS.
6: S tím jsem přišel, protože vím, že když tady bylo to moloplovoucí předtím, tak už potom nevyhovovalo a byli jsme před variantou, jak to udělat, protože se tady chodilo po trávě. Nebylo to prostě úplně ideální.
7: Teď máme jak to zázemí, kde máme sezení, tak máme pak takový jakoby úložný prostor.
3: Doplňuje provozovatelka půjčovny Lucie Vasilková.
7: Takže si tady můžeme uschovat pádla, sedačky z lodiček, vesty záchranné, takže pro nás se změnilo hodně.
2: Ano, ale jako sociální zařízení?
7: To tady ne, to už jako to si musíme poradit. No.
3: Na Horním rybníku jsou k dispozici 4 pramice u nového přístaviště s moderním altánem. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Marie Rotrová v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever, 17 hodin a přesně 23 minut a my pokračujeme teď s předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince už je připravený meteorolog Pavel Júza, hezké pondělní odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme se na to odpoledne teď podívat, jak to u nás na severu Čech vypadá a jaké počasí bude později večer a třeba i v noci.
2: Tak teď v současné době to vypadá, že je většinou polojasno až skoro jasno a teplota většinou v rozmezí 20 až 25 stupňů. Na horách je o něco chladněji, v Krušných horách je kolem 17 stupňů a během večera se nějaké radikální změny neočekávají, většinou bude pokračovat nějaké to polojasné počasí a v první polovině noci se ještě ojediněle zejména na horách a na severu mohou vyskytnout nějaké přehánky, ale v druhé polovině noci už by být neměly. A minimální teploty by měly klesnout na 15 až 12 stupňů a vítr, který teď v současné době je mírný na horách až čerstvý, tak by měl během noci postupně slábnout.
0: Mm-hmm. Pojďme si říct, jaké počasí se pro nás chystá zítra, tedy v úterý.
2: Tak zítra už bude o něco tepleji než dneska. Většinou se očekává ráno spíš zmenšená oblačnost. Přes den se bude vytvářet zejména taková ta kupovitá oblačnost toho letního typu, ale od večer se bude opět vyjasňovat a už by mělo být tepleji než dneska, maximální teploty 25 až 28 a jenom ve Šluknovském výběžku trochu chladněji kolem 22 stupňů.
0: No a později v týdnu se i docela zapotíme, vy pro nás máte i varování před vysokými teplotami.
2: Ano, je to tak, bude v podstatě do čtvrtka nebo do pátku se bude poměrně výrazně oteplovat, přičemž ve středu a ve čtvrtek bude většinou slunečné počasí, v pátek už bude nějak přibývat oblačnost a ty maximální teploty se očekávají na středu 29 až 33 stupňů, což už je poměrně dost, ale ve čtvrtek už se očekává 34 až 38 stupňů a v pátek tam bude záležet na té oblačnosti, ale mohlo by být až 35 až 39 stupňů v případě, že bude větší ta oblačnost, tak by bylo jenom kolem 34 stupňů, ale minimální teploty v noci na pátek vypadají, že budou 22 až 18. To znamená, že v ten pátek i ráno, i přes den bude jaksi
0: prostě
2: docela teplo. No.
0: Bude teplo. No tak bude nejlepší vyhlídnout si nějakou dovolenkovou destinaci, kde bude chladnější, což si myslím, že půjde. U nás bude opravdu hodně teplo. Tak já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: V odpoledním pondělním vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď Cat Stevens, brzy Michal Tučný. Teď ale pokračuje Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Ústecké muzeum vydává novou publikaci knihu Mosty Bryken. Dnes muzejníci pokřtili přímo na opravovaném mostě Edvarda Beneše. Podrobnosti teď přidá náš severočeský stopař Robin Rerich. To místo nezvolili autoři náhodně. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rekonstrukce mostu, která minulý rok začala a ještě není u konce, totiž iniciovala vznik výstavy. Na začátku oprav muzejníci odhalili v místě stavby významné nálezy, které lovili i ze dna řeky. Byly to i náhodné archeologické nálezy přímo na staveništi. Podařilo se jim zajistit pro instituci několik unikátních exponátů. Výstava Mosty Bryken tak měla pro oblastní muzeum hned několik nej. Například se do budovy jako nejtěžší exponát dostala i část původní nýtované konstrukce mostu.
0: Výstava se věnovala i dalším spojením obou labských břehů v Ústí nad Labem. Je to tak i v knize?
2: Ano, kromě Benešova mostu pojednává kniha také o nejstarším a dnes již zaniklém labském mostu v Ústí nad Labem z roku 1874. Dále o navazujícím železničním mostu z let 1956 až 57 i o labských zdymadlech z roku 1936. Část je věnovaná také poslední monumentální stavbě přes Labe, Mariánskému mostu z roku 1998 a věnuje se mnoha dalším historickým událostem kolem obřích konstrukcí spojujících břehy největší české řeky v Ústí nad Labem.
0: Kniha je zajímavá nejen obsahem, ale její podobou. Popiš to nějak.
2: Vlastně podstatnou složku publikace je její výrazné grafické zpracování. Studiu kapitola se do knihy podařilo věrně přenést výtvarnou formu té výstavy, a to i v některých detailech doslova hmatatelně. Čtenář tak má i haptický, dotykový zážitek. Oblastní muzeum knihu přihlásilo i do soutěže Dokumentární kniha roku při 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Prošla tam do užšího výběru 30 nominantů a pěticí vítězů teprve bude odborná komise vybírat.
0: Zjistil náš regionální zpravodaj Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Půl šesté, 7 minut k tomu pokračuje Den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever. V areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Doksanech na Litoměřicku mají už čtvrt století velmi netypickou zahrádku. Naproti měřícím přístrojům jsou vysázené vybrané druhy rostlin. Vědci na nich pozorují, jak se mění jejich vývojové fáze a podle toho dokážou sledovat změny klimatu.
1: Dub zimní, topol osika, tamhle můžeme vidět rybíz alpský, vrbu ušatou, jeřáb obecný, břízu, lísky, lípu, třešení ptačí, další smrky, ty jsou severský, norský a raný. Potom tam máme borovici, modřín a zlatice ještě.
2: Vyjmenovává a ukazuje Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu na stromy a keře z mezinárodní fenologické zahrádky.
1: Nejlíp se daří asi topol osice, protože pro ty smrky je tady málo srážek, my máme nějaký úhrn asi 450 až 480 mm za rok, což pro ty smrky je málo.
2: A na některé druhy je v Doksanech zase příliš teplo.
1: Třeba ten rybíz alpský tady v těch našich podmínkách každý rok nádherně vykvete, jo, ale nikdy to nemá plody, protože tady je na ní obrovský teplo.
2: Odborníci tu pozorují například první rašení, olisťování, začátek kvetení nebo žloutnutí listů. Přibližuje fenoložka Lenka Hájková.
3: Tak my na těch stromech sledujeme nástup vybraných fenofází. Je to vlastně mezinárodní fenologická zahrádka a ta má svoji specifickou metodiku. V podstatě to, co my sledujeme my tady, tak sledují stejným způsobem v rámci celé Evropy.
2: Tahle speciální zahrádka byla založena v roce 2000 podle zadání vědců z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ti data shromažďovali a vyhodnocovali až do loňského roku. Teď napříč Evropou zpracovávají data na univerzitě v Ingolštatu.
1: Za těch 25 let, tak znamená, že se dá už první takový ucelenější přehled udělat za těch 25 let. Co je jasný, tak ta délka vegetačního období se prodlužuje, to znamená, že to vegetační období nastává daleko dřív, jo, třeba už v lednu, co se týče třeba těch lísek, a zase nám končí někdy v tom listopadu.
2: Shrnuje dosavadní výsledky měření Daniel Bareš a rostliny reagují i na současné suché a horké počasí.
3: Rostliny v podstatě trošku zpomalují ten svůj cyklus, respektive oni většinou pak trpí nedostatkem vody, takže musí šetřit tou vodou. Je pravda, že teda pak dozrávání těch plodů dojde o něco dříve nebo víceméně pak třeba listy, že jo, začnou předčasně žloutnout.
2: Popisuje Lenka Hájková. Z Doksan Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 46 minut pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Regionální muzeum v Teplicích chystá pro děti od zítřka do čtvrtka program na dopoledne. Nejenže vyplní prázdninové volno, které by jinak nejspíš strávili na telefonech a tabletech, ale ještě se něco dozví. Program a další podrobnosti teď probereme s Nikolou Fialovou Seifertovou z Teplického muzea, co je tedy připraveno pro děti na zítřek a také další dny.
1: Každý den je připravené jiné téma a začínáme v 9.30, končí se v 11.30 a první polovina toho programu je vždy o tom, že se jdeme podívat po zámku a po muzeu na nějakou výstavu nebo stálou expozici a potom se tematicky děti přesunou k vyrábění. Celý ten program připravuje naše muzejní pedagožka Tereza Kleinová. Musím říct, že vždy to má krásně připravené, vždy děti něco vyrobí, odnesou si to domů. Není to úplně obyčejné, takže je vždy vidět, že se děti na tom naučí něco nového a baví je to. Mm-hmm. Takže zítra se přesunou nejdříve do lékárny. To je stará prvorepubliková lékárna Anděl, která je tu jako stálá expozice. Děti si tam můžou podívat na staré váhy, otevírat všechny šuplíčky, kouknout se na to, jak vypadá třeba hmoždíř. A potom si budou vyrábět takové byliny. Je to něco mezi modelováním, sochařinou a práci s papírem. Ve středu je program nazvaný Textilní laboratoř. To se děti budou podívat nejdříve na výstavu 7 tváří krušnohorského krajkářství, která právě v muzeu probíhá, a tam se kouknou na to, jak se dá pracovat různě s krajkou a poté si vyrobí originální tašku. A ve čtvrtek je připravený program Královská koruna. To se děti budou podívat do románské expozice, se tam trošku seznámí tady z nejstarší historií našeho zámku a nahlédnou do života ve středověku, řekneme si něco o klášteru, který tady kdysi býval, a poté si děti vyrobí královskou korunu, kterou si budou moct polepit metalickými papírky, flitry a korálky.
0: Asi nebude stačit přijít chvíli před začátkem, nebo ano?
1: Určitě ne. Je potřeba, aby rodiče své děti přihlásili na e-mailu. Ten e-mail je kleinova@muzeum-teplice.cz a nebo všechny podrobnosti jsou uvedené na webu muzea muzeum-teplice.cz, na Facebooku, na Instagramu. Vlastně všude tu informaci uvádíme, že je potřeba se tedy přihlásit dopředu.
0: Musí se dítě přihlásit na všechny dny, nebo třeba si vybere jenom jeden den?
1: Klidně si může vybrat jeden den nebo všechny tři, to záleží. Třeba když rodiče ví, že to nějaké téma je hodně blízké dítěti a nějaké méně, tak se můžou přihlásit na co je zaujme nejvíc.
0: Mm-hmm. Do Teplického regionálního muzea hlavně vaše děti a vnoučata pozvala Nikola Fialová Seifertová z Teplického muzea, tak ať jsou děti spokojené a třeba někdy příště u podobné akce opět naslyšenou.
1: Moc děkuji a těšíme se na vás. Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní den v kraji na Českém rozhlase Sever je téměř u konce, za necelých 7 minut už tady bude 18. hodina. Na řadu přijdou další zprávy se Zuzkou Zejdovou a pak už písničky na přání. Dnes vás přivítá Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem se bude zabývat požárem ve Vejprtech z roku 2020. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl, jestli umožní přesun služeb pro závislé. Sklizeň v Libereckém kraji za poslední týden výrazně pokročila, je za třetinou. Zítra čekejte slunečno a postupné oteplování. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. Ústecký krajský soud dostal odvolání v případu tragického požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku z roku 2020. Sdělila to mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková. Zmocněnec poškozených se odvolal proti loňskému zproštění obžaloby ředitele městské správy sociálních služeb Viktora Koláčka, kterého obžaloba vinila ze zanedbání povinností v oblasti požární ochrany.
2: Při požáru domova ve Vejprtech v lednu 2020 zemřelo 9 klientů a škoda přesáhla 14 milionů korun. Oheň podle policie založil jeden z klientů, kterého kvůli nepříčetnosti nestíhala. Příbuzní obětí se domáhají několika milionového odškodnění. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o žádosti spolku Drag Out Club o změnu užívání vily ve Staré ulici v Ústí nad Labem. Schválení by spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Úřad v současné době vede řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav. Vlastník domu může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení. ČTK o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji za poslední týden díky příznivému počasí výrazně pokročila, je za třetinou. Zemědělci už sklidili přes 32% ploch s obilím a bezmála 44% řepky. Výnosy jsou nad celostátním průměrem. Údaje dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Žně v kraji postupují letos rychleji než loni, výnosy ale byly loni vyšší. Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by měly být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
3: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
0: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10. Zítra pak bude slunečno a postupné oteplování. Přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se bude opět vyjasňovat. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku kolem 22, na horách 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 se zdržíte v omezení mezi 33. a 40. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Kvůli opravě je vozovka zúžená. A pozor v Semilech, na jižní ulici tam máme hlášeného pobíhajícího psa. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Evou Bucharovou.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever už začínají a telefonní linka sem k nám funguje 475 212 212 a funguje taky naše e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A začínáme telefonátem, protože na telefonu už trpělivě čeká Jarmila. Hezký večer, Jarmilo.
2: Hezký večer, Evičko.
1: Tak co si zahrajeme?
2: Tak, zahrajeme si dneska Lionela Richieho, teď jsem se zakecala.
1: Nevadí.
2: Lionela Richieho a písnička se jmenuje Say You Say Me.
1: A vy ji posíláte někomu?
2: Ano, já bych ji chtěla poslat Hance a Hinkovi k Teplicům, Haničce básničce a Harimu, jejímu manželovi, a Stehelčovákům. A jestli můžu, tak ještě Dominice do Ústí nad Labem a panu Karlovi a paní Milence z Prahy Jižního města.
1: Tak se vám všem hezky poslouchá, písničku vybírala Jarmila, no a telefonní linka je zase volná pro vás. 475 212 212 do písniček na přání Českého rozhlasu.

0: A večerní písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál teď už s Danou. Dano, já vám přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, já vám taky přeju hezký večer. A vybrala jsem, chtěla jsem teda, abyste mi vybrala písničku od Karla Gotta.
0: Ano.
1: Máme, včera jsme měli anenskou pout na Smečně, krásný všecko, tak to posílám všem Aničkám a všem, který jsou hodný a dávají nám zahrát. Já jsem strašně věrná posluchačka a mám s velikánskou radost, když mi někdo dá zahrát. Vám taky všechno děkuju a papa, těším se.
0: Já mám taky radost, že nás posloucháte a přeju vám krásný poslech téhle písničky.

0: Někdy bývá zázrak dovolat se do písniček na přání Českého rozhlasu Sever, ale zázraky se dějí a Květa to dokázala. Květo, hezký večer, vítám vás ve vysílání.
1: Já vás zdravím, Evičko, ještě jednou. A chtěla bych tuhle písničku poslat Milence do Českého ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Musly, Herbertovi a Gerlindě a Dominice s maminkou a jestli ještě můžu, tak pod Neckým do Veltrup. A písnička je pro skvělou a milou moderátorku.
0: Jo, tak Květa vybrala Janu Chládkovou a písničku Když jsem tvá, tak já vám děkuji za zavolání, za hezká slova, ať se vám hezky poslouchá.
1: Já jsem zapomněla, zdraví vás i Roman.
0: Děkuju moc a příště se budu těšit naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a večerní písničky na přání, do kterých také volá Jarka. Já vás zdravím, Jarko, jak se máte?
1: Já děkuju. Právě se krásně svítí sluníčko v tento podvečer.
0: No je krásně.
1: Takže musím říct, že je to hezké.
0: Je.
1: A tím pádem zdravím vás, všechny posluchače, a písničky bych věnovala předchozím slovencům. No moje srdce už vás zdraví. Dobře, Eliška. Nicméně, písnička bude to předchozí oslavence z minulých dvou dnů, Jakub a Anna, protože i já mám syna Jakuba a slečnu Anu, už slečnu, už teda paní Anu. Takže všem těm oslavencům a vůbec všem posluchačům a fakt moc krásný den přeju všem.
0: Já vám přeju taky.
1: Ten večer vypadá hezky.
0: No je nádherně, opravdu, večer se vydařil a vydaří se i s písničkou, kterou jste vybrala, jmenuje se to Proměna a zpívá Xindl X.

0: A na telefonu s linkou 475 212 212 do písniček na přání Českého rozhlasu Sever už čeká odpočinutý od moře opálený řidič autobusu Robert. Hezký večer.
1: Hezký večer, děkuji.
0: Vydovolenkovaný, ano.
1: Takže já to nebudu zdržovat, takže bych chtěl tu písničku nechat zahrát Kamile a Věřena do Brnohu,
0: dobře.
1: Michalovi do Děčína a zahrádkářům, sousedům do Kiškovic u Roudnice nad Labem a všem posluchačům a vám do rádia.
0: Tak, já vám taky přeju hezký poslech, vaše písnička je Stanice Svět, tak já vám taky přeju šťastnou cestu, ať se vám krásně jezdí na Jetřichovicku, třeba se v autobuse někde potkáme, určitě je to krásná trasa. No, naslyšenou, určitě, mějte se.
1: Dejte vědět, naslyšenou.

0: Telefonní linku 475 212 212 vytáčí taky Jaruš. Hezký večer, Jaruš.
1: Dobrý večer všem i posluchačům a chtěla bych zahrát písničku Chaloupky pod horama a to pro paní Tlatilovou z Rožan u Šluknova.
0: Ano, dobře.
1: A mě ovšem také, protože já už jsem s chalupařením na Královce u Rožan skončila.
0: Tak je to jako vzpomínka Chaloupky pod horama.

0: A co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever? O tom už je rozhodnuto, už vybral Pepa, který se taky dovolal. Dobrý večer, Pepo. Ano, zdravím vás.
1: Krásně vás zdravím taky. Dneska krásný počasí, není teplo ani zima.
0: No dneska je nádherně.
1: Takže zdravím Pepu do Štětí číslo 1, tady Pepa ze Štětí 2.
0: Dobře.
1: A zdravím paní Vránovou, která to poslouchá taky z Roudnice.
0: Mm-hmm.
1: Zdravím do Domašic, Obrok, Pavličky a Tuháň.
0: Ano, ano.
1: A všechny ze Štětí, který mě znají podle hlasu.
0: A těch
1: protože,
0: je hodně.
1: Protože... No jej hodně, vám řeknu.
0: Její hodně, protože vás taky znají z rádia, vy často voláte, tak vás
1: ano,
0: už znají.
1: Ano,
0: aspoň
1: ano,
0: po hlase,
1: tak.
0: Aspoň po hlase.
1: Tak... Ano, už tam volám asi 3-4 roky.
0: Neuvěřitelné, tak to jste trpělivý posluchač, děkujeme za přízeň a posílám písničku, řeknu název, jmenuje se to Ještě pár dní.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál s naší věrnou posluchačkou a taky volající Marcelou. Zdravím do Neštěmic.
1: Zdravím, dobrý den, Evičko, já vás zdravím a všechny posluchače. A dneska chci pozdravit slečnu Dominiku a její maminku Jarušku,
0: ano.
1: Pak Marušce do Chomutova a Marušce do Šestajovic, ale a Petrovi do Stehelčese. Pak bych ještě chtěla pozdravit paní Milenku do Českého ráje a Ivetu do České Lípy a Helču do Litvínova. A jinak posílám písničku všem a ještě těm, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak a písničku, abyste věděli, jak se jmenuje, vybrala Marcela od Zdenky Lorencové a jmenuje se Proč žiješ rád.

že tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už máme na telefonu taky Karla. Hezký večer, Karle.
1: Hezký večer, zdravím vás, Zičko.
0: Děkuju.
1: Všechny okolo zdravím.
0: Děkujeme.
1: A tuhle nádhernou písničku posílám i vědomilýho kostela, Kátě do Nový Vsi u Chrastavy. Potom jsem po dlouhý době teďka nedávno slyšel Libušku z Děčína, tý taky posílám.
0: Dobře.
1: Ivetce do České Lípy, Andělce do Hřivic a Klárce do Litvínova.
0: Ano, ano.
1: A tak... to bude tak vše. Jo, a písnička bude hlavně pro vás.
0: No jo, děkuju moc. A já teda ještě prozradím, že Karel vybral skupinu The Cats a písnička se jmenuje One Way Wind.

Do večerních písniček na přání Českého rozhlasu Sever dorazil také e-mail ze Žadce. Prosím o zahrání písničky Mrákovská věž. Písničku posílám pro všechny přátelé Pavlíka z Kostelce nad Labem, pro Andělku, pro Boženku, Jarmilku, Honzíka a jeho maminku, pro Františka z Kralup nad Vltavou a všechny posluchače. Děkuji za zahrání Božena ze Žadce.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie vyšetřuje napadení záchranářů na Českolipsku. Ústečtí muzejníci pokřtili pod opravovaným Benešovým mostem knihu. Zesnulý Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů a zítra bude 25 až 28. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby na Českolipsku. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitkou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáři lidé slovně napadají poměrně často. Fyzické napadení zažívají spíš zřídka, říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
2: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, a verbální se děje často.
0: Záchranáři se takovým případům snaží předcházet tím, že si domluví doprovod policie. Město Most se připravuje na hudební a taneční festival Lety troll u jezera. Areál se otevře ve středu. Už ode dneška platí některá dopravní omezení, třeba zákaz stání v kostelní ulici. Návštěvníci přesunutého mosteckého kostela tak musí podle jeho zprávy tento týden parkovat jinde, třeba na parkovišti u hřbitova.
3: A na tomto parkovišti nedaleko kostela zaparkují během festivalu bezplatně také mostečani. Festival začíná ve čtvrtek a pořadatelé očekávají kolem 20 tisíc návštěvníků. Po loňských zkušenostech zlepší navigační systém a odbavení a taky rozšíří kemp na 7000 kapacitu. Pláž u jezera zůstane přístupná veřejnosti. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Ústečtí muzejníci se stavby vedoucím dnes pokřtili pod opravovaným Benešovým mostem knihu o mostech. V dvojjazyčném díle Mosty Bryken je nejen historie spojnic přes řeku a technické zajímavosti konstrukcí, ale i příběhy. Obálka je s ohledem na typickou spojovací techniku kovových mostů zdobená nýtováním. Nechybí ani informace o povodních nebo současné rozsáhlé opravě Benešova mostu. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcova rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Vlasta Chromostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, zítra pak slunečno a postupné oteplování, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru se bude opět vyjasňovat. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží v Jablonci nad Nisou v ulici U Balvanu. Se zvýšenou opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální,
2: a nebo a pak máme ještě tu vyšší knižní, řekněme pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte?
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte? To potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Léto.cz Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a pletla mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké, mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici na svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký,

0: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
0: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali, a naši spolupracovníci, tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes, a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli, a jedna z těch dobrých věcí bylo to

0: místo na mapě ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
0: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
0: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
0: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
0: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, Šátek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc, kytičky mám ráda.
5: Abyste zavzpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, tak na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takovej... No prostě vypadalo to, že nakle. Ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak táhne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky, a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému kroví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát, a teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně, takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili. To bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat, a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádati. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, a, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, jak ji obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě, ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc, a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad nejde, mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říkala, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný.

0: nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
1: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviny, to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk je jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr a je klid. Mám klid, jsem spokojený bez jakýchkoliv omezení.
0: Ale měl jste tehdy strach?
1: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom, to je prostě pro nás neřešitelný stav.
0: Měla, vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu, Honzu?
2: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vyplašila. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřek v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jedeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
0: Co se v tom mozku odehrává? Maluje si nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
2: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí. Dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
0: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
2: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
0: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, Ježíš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
2: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
1: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle, to v tom není, ale spíš proto, že

0: pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
1: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
2: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
1: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
2: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... To ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
0: tak ten piju, ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
0: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
0: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. V rozhlase jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano, protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
2: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
5: Já vím, jak láska svádí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit? Víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a toho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak, spíš kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili, to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno v ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, ono vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám, padlo to tu xkrát, jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden, nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne, jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
3: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznýších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím pěkně, nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti.
2: Co tu děláš?
1: Prosím pěkně, nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít z moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: U mě je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu.
0: Aha.
1: Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: Uh-huh. I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kde pak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechl. Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: Jedna a jedna jsou dvě a jedna jsou tři.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit, tři a dvě je pět, pět a sedm, dvanáct, dvanáct a tři, patnáct. Dobrý den, patnáct a sedm, dvacet dva a šest je dvacet osm.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: Dvacet osm a pět je třicet tři. A pět, třicet osm. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není totéž.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší. Posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je. To je tlustá kniha.
0: Velmi správně. Protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč, když výstřel padne voják?

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši neposlal?

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová. Jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit

0: chce.
1: Také ne.
0: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochotíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
0: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
1: Co mám dělat?
0: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě. Takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim.

0: Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem mu. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ. A přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži. Nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí. Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Tak i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíče. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencích, tak jsem kompatibilní celkem každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco a pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem a i s rozenci z Beranu i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou tak až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já fakt, já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila. Ale jak je to s tím, když jakoby chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
1: No v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu bříšku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říčka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té břížky 9-místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině nebo i vícekrát a nebo i ta čísla, která tam chybí v té břížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: A děkuju a budu dneska poslouchat velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně
0: Paní léta, Dano, ještě. To musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na předpověď.
1: Já těžko přežívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, a, ano?
1: Vodnář, když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale tak počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva, jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak...
0: Ano, tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten... Starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba to je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem měla třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem malem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem 2 děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám 2 vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže.
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůža mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám 2 vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. To jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: Aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a za prvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškalnizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit, protože tam jsou půsty a všechno možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie to vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičně nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě přírodu se ještě nikomu jako bohužel za

0: Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, co jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Ta stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
1: Dobře, tak paní Maria, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
0: Tak jo, hezký se vám večer. Daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z jirokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorok, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti anebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak...
0: No, já si budu ale ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka... někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, tady jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datum narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takovej free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, športovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Ze štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana, a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taky výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám. No, Jaruško, já jako jsem říkala doma. Už lidé, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už to, nebo už to čára zkouším. Života
1: a tak dále. No.
0: Ale no. Já se toho nebo vždycky Ivetko bojím, já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života, tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo,
0: Ivetko, tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá. Takzvaný
1: roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám
0: naplnil.
1: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: já
0: rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekada, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. A to se moc liší, ano. První dekada je jiná, prostě ty 3 dekady jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gondmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. První dekada, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda Stařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je to vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby... jak se to dá, jakoby řečíšeno... umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl, čtete horoskopy, byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to takový ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A když to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave. Máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak a vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplnej nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že jste židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, tak jako kolegyně poslouchala, tak já ona z hodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. On vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uh-huh. A na toho přítele řekl, tak to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezvým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. A dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře. Se moc.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na něj svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat, tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslím, že to bylo.
2: Vy si to vymýšlíš.
3: To byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To velké. Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrý, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Celé.
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi zpustošená.
2: Zpustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak, takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na 4 a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný, jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom soví tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takovej pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský Vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. A to je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. A to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle. No ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že tedy naschánu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on coward line? Wasted time on those terror-looking nosed and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the call a dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With two blind. With Ken Lone and Chubble's team in Rhodes can. With Dover alone and Canny of Brodus time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
1: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
2: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
1: No, nejbližší kolegy prostě.
2: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jestli vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách, no třeba, no tak, bože, tak řekni, no jako náš Jeníček Pivec, no tak.
1: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no. Tak.
2: Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
3: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena v celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
1: No dobrý, fajn, hezký.
2: No tak něco ty?
1: Jak byla hezká, jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 1:45, táta myslel, že jsem byl buchví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
2: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
1: Sanio.
2: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré.

0: No nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního Divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
1: Dovolíte, abych si přised...
2: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
2: Ne, já tady luším křížovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: No, ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
1: Ne, to v tom mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Já, taky, já. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No, no.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
2: Ano,
1: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To je, no jakýho... to právě tady nestojí.
1: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No právě.
1: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha,
1: tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na tři.
1: Jo. Na tři metry, nebo...
2: Ne, na tři písmena.
1: Jo, na tři písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
1: Ale jo, to budeme mít hned, no. To je pro, není
2: no,
1: problém.
2: Tak, fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
2: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě míň,
2: co právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takovej lední medvěd rostál.
1: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: Víte, že máte pravdu. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
1: No,
2: vidíte. Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jak. To už nebyl takový problém.
2: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku. Víte, tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: Výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
2: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
2: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano.
2: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože italský,
2: ano. Italský je psa, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
2: Ano, právě.
1: Úplně.
2: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
2: Že vy už to taky nevíte asi, víte?
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
2: Činžáno?
1: Činžáno?
2: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, no. To je správně, činžáno.
1: A jo, činžáno, už
2: činžáno,
1: nevím, činžáno.
2: To by musela bezpečně.
1: Ano.
2: A je to tavenej sejra.
1: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový,
2: ano.
1: V takových flaškách se prodává.
2: Ono jeho víc druhů, víte.
1: Ano.
2: Oni jsou i mimoflaškový takový.
1: Taky, že jo.
2: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: Jo. No takže bychom ho nechali stranou.
1: Třeba, jo.
2: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnýho.
2: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Čímhle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
1: A jo.
2: Orchestr. Safra.
1: To je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu zadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No
2: to
1: právě, tohle je těžký. Tohle.
2: To je těžký.
1: No jo, tak co bychom...
2: Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba vezmeme něco.
2: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou, jo?
1: Třeba,
2: tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamín, jo? Nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka
2: písmeno C.
1: Rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to.
2: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců na tři písmena?
2: No, je to ta data.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
2: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No, ale jo.
2: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
1: No, bole, to je nějaká... To je nějaká...
2: Tak co s tím?
1: No já nevím.
2: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se jo, budete zkuste něco.
2: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažnej.
2: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nebejde se. Nebejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
1: Bez eku, papouš?
2: Pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
1: No voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, víte? E, vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma?
2: Jo. A víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No, protože to nemůže být všude špatně.
2: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli. Vy...
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Co, kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.